0: I'm Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih. I

0: Hit Radio City.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Čínské automobilky v Česku výrazně posilují. Za první pololetí se u nás prodalo přes 7,5 tisíce nových aut z Číny, téměř o 90% víc než loni. Jejich podíl na českém trhu tak vzrostl už na bezmála 6%. Podle odborníků lákají zákazníky hlavně příznivou cenou, moderními hybridními vozy a silnou prodejní sítí. Dunaj v Bratislavě je na 30-letém minimu. Hladina řeky klesla tak výrazně, že vodohospodáři už začali šetřit vodou při proplouvání lodí přes vodní dílo Gabčíkovo. Pokud bude vody dál ubývat, může se lodní doprava na Dunaji úplně zastavit. Za mimořádně nízkým stavem vody stojí především dlouhodobé sucho a nedostatek srážek. Podobné problémy letos trápí i další velké evropské řeky. Artis Brno vstoupil do ligy porážkou. Nováček nejvyšší soutěže podlehl v dohrávce úvodního kola Mladé Boleslavi 2-4. Domácí dvakrát dotáhli ztrátu díky dvěma gólům nigerijského útočníka Adedirana. Za hosty se dvakrát trefil Jiří Klíma, vítěznou branku přidal David Kozel. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Až 5 let vězení hrozí 28-letému muži, který počátkem července ukradl ze starožitnictví v pražském Bubenči prsten s brilliantem za skoro 1,5 milionu korun. Kriminalisté ho vypátrali během několika dnů a obvinili z krádeže. Soud ho poslal do vazby. Prsten se poté vrátil prodejci. No a teď jdeme taky na dnešní předpověď počasí. Polojasnou oblohu bude střídat oblačná a zase naopak. Později odpoledne už by mělo být většinou slunečno. Teploty v Praze a okolí se budou pohybovat mezi 25 a 28 stupni.
5: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozů Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Je to tak, 6:02. S vámi Jasmin, David a já, dobré ráno.
2: Ahoj, si musíš ještě rozkokrhat trošku.
1: Já jsem si zapomněl trošku odkašlat, tak jsem rád, že to dopadlo. Ahoj, Dave.
3: Dobré ráno všem.
1: Dobré ráno. David říkal, že je velice spokojený s tím, jakým songem budeme začínat. Je to trochu country, mohlo by vás to bavit. David, kdybyste mohl uvíst tu písničku?
3: Tak já nevím, co k tomu říct, no, Daša. Austin.
1: To byl skvělý moderátor. Lidé. Tak jsme rádi, že tady jste s námi, přejeme vám krásné ráno. Úterý 28. července a jak říká David, no tak Daša, no.
3: Tohle je tvoje práce, Michal.
1: Austin. Tak pojďme na to, hezké ráno.

0: I takhle můžeme začít úterní snídaní šampionu na Hitrádiu. Ego, Robert Burian, Žijeme Lendras, 9 minut po 6. Kdo jste se někdo rozváděl, tak asi víte, že to dokáže být drahý špás. Nicméně máme tady rozvod století, možná největší za existenci světa. V Jižní Koreji musí miliardář Che Tae-won. Che Tae-won, je to on. Zaplatit ex-manželce 23 miliard korun v přepočtu v hotovosti.
1: To není málo.
0: To není úplně málo. Byli spolu 35 let a 11 let se o tyhle peníze soudili. A já když to, jak říkám, sčotnu, takže 35 let plus 11 let, 46, kolik ti zezali? Ve 20 třeba, tak paní už bude taky docela dost let. Jenže ona v těch třeba 65 vypadá na 25, že jo? Pazi, víme, jo. Mě zajímalo, co s těma prašulema bude dělat.
2: Abychom si to dokázali představit na nějakým uchopitelnějším čísle, tak za těch 35 let vydělala měsíčně 55 milionů korun. Každý měsíc vydělala 55 milionů korun tím, že byla se svým manželem.
0: To je docela dobrý odstupný, ne?
1: To je bizár prostě. To takhle v létě pak přemýšlíte, ne, že pojedete třeba na dovču na Maledivy, ale že si to koupíte rovnou. Ty
0: si třeba koupíš, nevím, líbí se ti v Paříži Eiffelovka, tak si ji koupíš, no. Co bychom dělali my tady s těma penězma, kdyby nám do klína spadlo 23 miliard?
2: Určitě bychom si teda nevstávali do rádia.
0: A nebo bychom si ho koupili.
2: Kdyby jsi byl první, koho bych vyhodil, Michal.
0: A teď se vás koupíme všecky. Tady tím songem, tohle je Pink, Runaway, Hit Radio, 6 hodin, 11 minut. Pěkné ránko.

0: Čtvrt na sedm. Skoro dvě minuty k tomu, tohle je úterní Hitrádio. Snídaně šampionů a taky Bruno Mars. Dobré ráno.
1: Říká se, že každý z nás má nějakou úchylku a dneska večer se v Praze sejdou lidi, který spojuje taková jedna specifická, jo. Na mě na Facebooku vykoukla pozvánka na dnešní akci na Pražském hradě. Píšou mi, přidejte se ke skupině. A název skupiny zní Sraz milovníků škrabek na brambory. Jakože... Nevím, za jakým účelem to vzniká, tyhle ty věci, ale organizátoři dokonce doporučují vzít si sebou pár věcí, konkrétně tři, tak dokážete si tipnout, co tam bude?
0: Je to docela těžký, ale myslím si, že jedna z těch věcí bude škrabka.
1: Ano, vlastní škrabka.
2: Brambora.
1: Brambory, ano. A poslední?
0: No, nějaký kýbl, nějaký popelničku malou nebo něco.
2: Kam to budeš?
1: Jsme u oděvu, ano, nehořlavý kuchařský oděv.
0: Říká, tak to je nějaký for, ne? Nebo...
1: Oni vznikají takovýhle jako různý bizarní skupiny. Viděla jsem teďka i třeba kurz couvání s koštětem. Jo? A na to bych šla, to jsou zase jako dobrý akce.
2: Vzhledem k tomu, že Facebook ti nabízí skupiny podle toho, čemu se věnuješ, nebo co tě baví, tak vůbec nechci
1: já
2: vědět, v jakých jiných skupinách seš.
0: To jsem říct, že zvláštní, že se tyhle skupiny ukazují jenom tobě, no, ty skupino. Mě zajímalo, jestli takhle, třeba to náhodou jako je pravda, tak co tě k tomu vede? Jo? Jestli by nám mohl někdo z vás, kdo nás poslouchá, napsat, kdo tam jedete, protože máme na vás jenom pár otázek.
2: Třeba Michal, ten je na Facebooku ve skupině Jak si zvětšit přirození rychle a levně.
0: No a zatím mi nikdo neporadil. Tak kdybyste někdo měl nějaký tipy, a to je jedno, nechte to bejt. Alvaro Soler, Sofia. Za malou chvíli k vám letí tohle, taky Krištof a Dominik Aláďa, no a přidáme i dopravu, ať víte, co vás v úterý ráno kde zdrží. Hezké ráno.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Raději už tam budem?
6: Přestaň! Mě vedro!
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, z hlavního města hlásíte překážku. Ve Velké Chuchli v Radotínské ulici poblíž železniční stanice Praha Velká Chuchle probíhají stavební práce, počítejte s omezením.
1: Každá cesta má cíl. Ta nejlepší ale vede na terasu se zahradním nábytkem od Noely. Noela.cz

0: Tohle je půlnoční hřích a tohle je úterní Hitrádio. Dáváte si snídaní šampionů, to nám dělá obří radost. Michal, Jasmin, David, to jsme my tři. Krásné ráno, no a David? Má ranní update.
1: Ranní update.
2: V Anglii budou testovat nové pravidlo proti zdržování hry. Pokud bude fotbalový brankář účelově natahovat ošetření, jeho tým přijde na minutu o jednoho hráče z pole. Novinku schválila komise a v nové sezóně ji vyzkouší nejvyšší anglické soutěže. Haiti po 10 letech míří k prezidentským volbám. Hlasování je nově naplánované na 13. prosince, přesto jeho uspořádání komplikuje bezpečnostní situace. Velkou část země totiž stále ovládají zločinecké gengy. Na letní filmové škole zaujal nový film o domácím násilí. Polský režisér Wojciech Smarzowski v Uherském Hradišti představil snímek Sladký domoví. Nejde přitom o jediný snímek s tímto tématem. V Česku ho zpracoval například seriál Moniová, inspirovaný tragickým osudem spisovatelky Simony Moniové.
3: Myslím si, že u té Simony Moniové bychom se mohli na chviličku zastavit. Kdo jste to ještě neviděl, tak se určitě mrkněte. Je to na OnePlay miniserie.
2: Takhle,
3: a je to boží.
2: Pozor, není to žádná oddechovka, když přijdete po práci a chcete si odpočinout. Jo. Je to strašně náročný téma. My na to koukáme a každý díl úplně trpím, co ještě se stane.
0: A já vás poslouchám, já jsem jedno velký ucho, protože vy jste se tady o tom bavili, než jsme šli do vstupu. Já jsem vůbec nevěděl, že něco takového existuje. Je to teda minisérie, je to na Netflixu nebo kde to je?
3: OnePlay.
0: Na OnePlay. Na
3: podle
0: OnePlay
3: skutečný
0: to je.
3: Události.
2: Jasně? Je to šestidílná série a je teda opravdu úžasná. Tereza Ramba hraje skvěle a je to... No dejte si to, dejte si to.
0: Takže Moniová na OnePlay, jo?
3: Mm-hmm.
0: Dobře, tak děkujeme za doporučení. A od nás další hity, tohle jsou Cardigans, Love Fool, hezké ráno.

0: Takhle zní úterní hitrádio, chvíli po půl sedmé, dobré ráno. Kdo jste s námi celé ráno, minimálně ještě okolo půl osmé, tak víte, že máte možnost vyhrát skvělé ceny. Každý týden něco jiného a tentokrát máme něco pro vás, kdo byste se chtěl naučit vařit. V rychlé pětce totiž soutěžíte o kompletní sadu 9 online kurzů Přemka Forejta v hodnotě 30 tisíc korun.
1: Wow.
2: Přemek teďka navíc pustil úplně novou aplikaci, která se jmenuje Kurzy Přemka Forejta. Je úplně zdarma, najdete v ní vlastně několik lekcí zdarma a když si ji stáhnete, tak tam na vás čeká tajný kód s 50% slevou na jakýkoliv kurz.
0: No tak už o půl osmé můžete získat úplně všechny kurzy, tak nás poslouchejte dál. Rozhodně to je fajn důvod, proč s námi zůstat, no a skvělý důvod je i další parádní muzika. Blink 182, I Miss You, taky si a Gimme Love a taky doprava pro vás, kdo nás ladíte v autech, tak hezké ráno.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Rich Nico Vošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nico Vošrot. www.vašesběrna.cz.
5: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
6: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
5: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
6: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
3: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní v Praze v Žitné ulici mezi křižovatkami ulic Mezibranská a Krakovská. Probíhají v pravém pruhu práce na vodovodním potrubí. Zdržíte se.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Hit Radio Sia, Gimme Love, 6 hodin 50 minut, dobré ráno. Dámy a pánové, všichni, kdo jste se narodili začátkem 80. máme pro vás, mileniály, drsnou matematickou facku. Takhle, dneska je světový den prarodičů a začíná se to týkat právě už i mileniálu, jo? A my mileniálové budeme asi o něco jinačí prarodiče než ti naši.
1: Takových těch mileniálů, co byly jako první mileniálové ze všech mileniálů.
0: Někdo už třeba má právě nějaký vnoučata nebo něco takového, jo? A když si to vlastně představíme, tak dřív ty babičky nebo naše babičky byly určitě jinačí, než jaký budou babičky dneska, jo? Si to představ, jo? Přijedeš babičce na víkend za XX let a místo svíčkových dostaneš, nevím, třeba proteinovou kaši a řekne ti, ale nezahrajem si Call of Duty. Nebo kantra.
2: A nebo babička vůbec nebude doma, protože bude zrovna na lekci jógy.
1: Přesně.
0: Přesně. Jo. Babička s Apple Watchkama. Hele, já dneska musím uzavřít nějaký kroužky.
1: A ono i ty jména třeba, že jo, dnešní. Tak, nebo já, dobře, já nejsem mileniál, jo, okrajově. Ráda vždycky zdůrazňuju. Nicméně, moje babička byla Bohumila. Já jsem Jasmin, jo, tam prostě je taky jako rozdíl.
0: Kam jdeme na víkend? To pojedeme za babičkou Jasmin. Nebo třeba si dovedu představit, až budu vyprávět vnoučatům, jo, když se mě zeptají třeba, jaký bylo, jak jsme se dřív bavili. A já řeknu, hele, to bývávaly diskotéky, to byly takové prostě místnosti, kam se chodilo jako pařit, jo. Chodili jsme kalit do 4 do 5 do rána a po cestě tady z té party jsme se stavili u Turka na kebab. Hele, ten tam dával takovýho masa, jo, a nejlepší bylo dát si kombinaci bylinky a česnek, jo, vomáčky do toho. Ty bláho, tak jako, hele, jaký bude váš jako stařecký nějaký zlozvyk, až třeba ty Jasmin, až budeš babička, jo? Tak co bys jako vzkázala svým potenciálním vnoučetům takhle do budoucna?
1: No já přesně budu ten typ podle mě s tou zdravou stravou, co jim nedá ty knedlíky, víš co? No to budu já, co vy?
2: Strašně filozofická otázka takhle po ránu.
0: Hodně, no.
1: Jako bylo by to na díl, no.
0: Hodně k zamyšlení, no. Tak já nevím, já vím, že budu prostě jako je protivnej dědek, no.
1: No tak to se nezmění.
0: Tak můžete se nad tím zamyslet i vy, kdo jste i mladší, kdo jste v našem věku, jací budete prarodiče. Připomínáme, že dneska je světový den prarodičů a připomínáme, že vlastně by nebylo vůbec od věci třeba, pokud máte tu možnost, napsat nebo zavolat babičce či dědovi. Od nás teď další hity Eva Farná a Miraj, vzpomeneš si, tohle vám v 6.52 udělá radost. Tak hezké ránko, šampioni.

0: 6.58. Řešili jsme, že dnešní mileniálové, lidé narození od roku 81, už můžou být v klidu prarodiči. A řešili jsme, co tahle generace bude jednou vyprávět svým vnoučatům. A přišla zpráva od Andreji. Ahoj, opravdu se moc těším, až budu vysvětlovat, co za tetování mám na půlce těla. A to je vlastně pravda, že opravdu dnešní mileniálové jedou kerky ve velkým, jo. Tak jsem si představil, že až se budou vnoučata ptát babičky, a babi, proč máš tady na zadku vytetovaný ten lopuch, jo? A ona řekne, víš, to byla taková malá růžička, když mi bylo 20.
1: A nebo, babi, co to znamená izomandias na těch zádech, co máš?
0: Přesně, a u toho to pustí hardtrick a režim neruší. Tohle jsme poslouchali, když jsme byli mladí. Nic, za chvíli zprávy v 7 s Davidem, hezké ráno.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio.

0: What's up, it's Rihanna.
1: I'm Harry.
2: This is The Weeknd.
3: I teď si můžete na webu CK.ETI rezervovat báječnou dovolenou v Egyptě s odletem z Prahy. Skvělé ceny i česky mluvící delegáti samozřejmostí. www.ck.etic.cz
4: On air.
0: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Firmy v Česku rychle zvyšují investice do umělé inteligence. Letos by za nástroje AI mohly utratit kolem 500 milionů korun. Příští rok až 4x. Jen za první polovinu letošního roku firmy vydaly za umělou inteligenci více peněz než za celý loňský rok. Podle odborníků se umělá inteligence stává běžnou součástí fungování českých firem. Sociální sítě mohou souviset s příznaky ADHD u dospívajících. Nová 5letá studie sledovala více než 11 000 mladých lidí a zkoumala vliv dlouhodobého používání sociálních sítí na jejich psychiku. V Česku tráví mladí lidé na sociálních sítích v průměru 3,5 hodiny denně. Odborníci upozorňují, že vývoj mozku dospívajících je na podobné návyky obzvlášť citlivý a zaslouží si další výzkum. Prezident Petr Pavel zaujal na Velké ceně Maďarska netradiční rolí. Na závod Formule 1 dorazil jako akreditovaný fotograf a fotil dění přímo u trati. Jeho snímky i fotografie z okruhu sdílely oficiální účty Formule 1 na sociálních sítích. Na místě se Pavel setkal také s maďarským premiérem Péterem Maďarem, který o nečekaném setkání informoval na síti X. Do Maďarska prezident vyrazil soukromně, aby se věnoval svému dlouholetému koníčku fotografování. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Teď něco pro milovníky hadů. V pražské zoologické zahradě totiž mají důvod k radosti. Návštěvníci tam mohou nově spatřit mláďata hned 3 druhů hadů, které se v zoo dosud nepovedlo odchovat. Jedná se o 2 mláďata krajty kýlnaté, 10 mláďat hroznýše hnědého a 4 hroznýšky tatarské. A ještě se podíváme taky na to, co nám na úterý slibuje předpověď. Dnes by u nás mělo být hlavně polojasno, přechodně taky oblačno. Teploty u nás v Praze a ve středních Čechách se budou pohybovat mezi 25 a 28 stupni.
7: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozů Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
8: Stal si. Dokázal jsi to.
9: Davide, dokázal jsi to.
8: Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
9: Dobré ráno.
10: Krásný úterý vám všem. Snídaně
9: šampionů. Mě zajímalo, Davide, co tě rozesmálo během těch zpráv, jestli to byl teda ten můj mulet, kterýmu se tady smějete celý ráno, nebo co se stalo?
5: Pojďme dál.
9: No ale takhle, tomu muletu se smějete. David mi říká, prostě co to máš na hlavě. Já říkám, ale když už to mám dlouho a až dneska si všimnul, že mám tady trošku jako další vlasy vzadu.
10: Od včerejška, no. Tak předtím jsi to měl pěkný, já nevím, proč jsi dělal změnu nějakou.
9: Počkej, jak předtím to bylo pěkný?
10: Předtím, no.
9: A víte, jaká je výhoda, že pracujeme v rádiu? Tak, že nejsme vidět. Tak hezké ráno vám všem, kdo jste tady s náma. Train, další muzika pro vás. Pojďme na to.

0: Krásné ráno, zítra Rádia 7 hodin 7 minut.
1: Jestli se doma chystáte na nějaký výlet, nebo už jste byli třeba na dovolený letos, tak možná znáte tu klasiku, kdy táta řekne, že jasně, že jako pomůže s balením, že zbalí děti, sebe a tak, a nezvládne ani jedno. Jo, prostě stojí u těch dveří, pak má všechno připravený pod nos. Já tady mám takovou statistiku, průzkum, který ukázal, že chlapy zbalí dětskou tašku o 60% rychleji než ženy, jenže 4 z 10 otců zapomenou na náhradní oblečení, čtvrtina přiznává, že spoléhá na to, že se všechno případně koupí cestou, a myslím si, že jako naprostá většina prostě tam něco zapomene, nějaký jídlo třeba pro ty děti, že jo, nějakou sváču.
0: Ale takhle, jasně, řeknu ti to takhle, jo, já jsem jako byl rád, že jsem zbalil svoji holku tenkrát a i to bylo docela náročný, jo, ale já nevím, tak chlapi prostě balí na pohodu a vy ženy na totální apokalypsu.
1: A to si myslí, že je, a jako asi to tak vlastně je, no, protože my opravdu myslíme dopředu, jo, jestli bude pršet, jestli bude horko, máš tam oblečení pro všechny případy, pak přesně, jestli si vezmeš sváčů sebou, nebo takhle, že najíveme vždycky sebou.
2: Ale zase to všechno strašně trvá, že jo, ty jsi na začátku řekla, že muže zbalí rychle, a to je to podstatné. Pokud chcete být zbaleni rychle, vyberte si muže. Pokud chcete, aby to dlouho trvalo, vyberte si ženu. Tam bych to uzavřel.
0: No tak my to máme tak, nebo jestli můžu mluvit za nás chlapi, Davide, že nám stačí kreditka, že jo. Zbytek se koupí. Co je potřeba, tak se koupí, jo. Ale třeba mě napadá, Davide, ty nemáš dítě, já mám 3letou dceru, takže jsme to vlastně nezažili, co se týká třeba táboru, jo. Kdyby jsme měli vyslat dítě na tábor, tak co bychom zbalili do té tašky, Davide? Pojďme si to představit, čistě hypoteticky.
1: Tak a je to
0: tak
1: tady.
0: Asi takhle, oblečení.
1: No ale
0: kartáček. Pastu.
1: Potřebuješ i pláštinku, holinky, no, na tábor, všechno.
0: A to bys tam nezbalil, no.
1: No a to je ono prostě.
0: Co dál, co ještě bychom, co potřebuje dítě na tábor? Jídlo tam asi je, to je v ceně, ne? No.
2: To je asi fakt všechno.
0: To je všechno, no. Takže prostě oblečení,
1: penízky,
0: kartáček.
1: Když půjdou na výlet nějaký, no, jo, jasně, pojedou tak, někam do města
0: tak
1: třeba.
0: Tak dostane liter, to stačí, ne?
1: Spacák, tohle, půjdou na puťák, prostě všechno, pane bože.
0: Na puťák taky, jo.
1: No tak, tatínkové, vy, co nás posloucháte, tatínkové, pojďte zlepšit Davidovi s Michalem skóre, jo, pojďte říct, jak to dopadlo u vás doma, a jestli to nedopadlo, tak se klidně přiznejte, prostě, jak to máte doma s tím balením.
0: Tak jak to vypadá u vás doma, teda kdo u vás doma balí, kamkoliv, a jestli když teda jste balil vy, kdo jste muž, tak jestli to dopadlo nějak legendárně, tak číslo k nám na WhatsApp znáte, 777-937-777, sem nám můžete poslat i hlasovku, nebo nám to sem pinkněte normálně zprávou. My k vám posíláme další hity, které by vám mohly zlepšit ráno. Tohle je Kamrat, Be Mine, ze Hezké ráno zítra Rádia.

0: Čtvrt na 8, minuta navrch, tohle je Hit Radio. Dobré ráno taky Aleso a Toulou.
1: Řešili jsme tady před chvilkou společně, že muži většinou neumí nikam zbalit rodinu, že to bývá taková spíš ženská disciplína, že ten chlap většinou fakt neví a pak spoustu věcí třeba chybí. A dostali jsme se s klukama k tomu, když by třeba eventuálně svý děti balili na tábor. Jak by to dopadlo?
0: No, my jsme tak nějak jako tápali, nicméně přišla zpráva. Kluci, buďte v pohodě, každý organizátor tábora posílá seznam věcí, co sebou. Jsou tam i ty holinky a pláštěnka. To píše Libor. Tak teďka už jsme klidnější.
1: Anonymní zpráva, vím, že to bude znít neuvěřitelně, ale u nás doma je to opačně. Já balím zodpovědně a jak říkáte na apokalypsu. I když anonym, tak ale chápeme, že teda muž.
0: To bude muž. Taky tady je zpráva od Martiny. Ahojda, trochu odbočíme, my jezdili jako malí na 3 týdny na tábor. Brácha po 3 týdnech dovezl kufr zbalený v závorce od naší mamky. Tak jak s ním odjížděl, celou dobu chodil v jedných věcech a holinkách, takže odtud asi pramení to mužské balení věcí a po to se podepisuju, jo? Protože prostě co, no tak co den, to trenky a ponožky, když někam jedem, triko, nevím, 2-3 dny, kalhoty, to zvládneš na týden, že jo.
2: No, ty se sám pochlubil, že jste nedávno jeli do Rakouska, řekni, co jsi zbalil a co jsi zapomněl.
0: No, zbalil jsem si na počet dní trenky a ponožky a měl jsem 2 trika, 1 kalhoty. A když jsme přijeli na místo, tak říkám, s velkou ostudou, jo, styděl jsem se a říkám, to je mojí, říkám, já mám kartáček a pastu. Takže to je přesně ono, jo? Kreditka to všechno zachraňuje, takže první cesta vedla do nějaký místní drogerky, takže takhle my chlapi balíme asi, no.
1: Tak děkujeme za zprávy a je dobrý vědět, že teďka už teda posílají ty organizátoři ten plánek těch
0: věcí. Ten seznam. Jsme klidnější, Davide, že jo?
2: Nenechali nás v tom.
0: My vám taky něco zbalíme na cestu do práce, všude, kde nás ladíte. Další hity, tohle jsou Jeleni, ještě jednu noc na Hit Rádiu, chvíli po 7:15.
3: Když

0: dále jsou Jeleni na Hitrádiu 7.20. Už za pár minut budete soutěžit o kurzy Přemka Forejta. O tom bude rychlá pětka, chvíli po půl osmé, na to počkejte. Jak se zúčastnit, všechno řekneme, nebojte. R-City, Adam Levin, další muzika pro vás, taky Camila Cabello, no a samozřejmě i taky info z dopravy, ať víte, jak to v úterý ráno frčí.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem v Praze na nájezdu z Liberecké na Střížkov ve Střelničné ulici směrem od Ústí nad Labem. Došlo k nehodě a provoz je v místě částečně omezený. Zdržení je zatím kolem 5 minut.
1: Každá cesta má cíl. Ta nejlepší ale vede na terasu se zahradním nábytkem od Noely. Noela.cz.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio City.

0: City, Adam Levin, Locked Away. Je 7:30, dáváte si úterní hitrádio Snídaní šampionů a teď si dejte Davida.
1: Ranní update.
2: Pravidelná konzumace jogurtu může chránit před rakovinou střev. Dlouhodobá studie vědců z Harvardovy univerzity naznačuje, že jogurt může snižovat riziko některých agresivních forem kolorektálního karcinomu. Podle odborníků zatím pravděpodobně stojí jeho příznivý vliv na střední mikroflóru. Arnold Schwarzenegger prozradil recept na dlouhodobou kondici. Herec a bývalý guvernér Kalifornie tvrdí, že klíčem je pravidelný pohyb, disciplína a schopnost přizpůsobit trénink věku. Podle něj není důležité být nejlepší, ale nikdy se nepřestat hýbat. Noční troubení v americké obci měl na svědomí medvěd. Šelma se dostala do zaparkovaného auta v Colorédu, ale už z něj nedokázala ven. Celou noc tak nechtěně mačkala klaxon a marně hledala cestu ven.
0: Takže vlastně celou noc troubil, tak už to nebyl medvěd, ale jelen.
3: Nebože.
4: Jsi říkal, že máš připravený tak, nějaký fór.
0: A dál už pokračujeme podle příručky Lov na jelena. Pojďte si ulovit kurz Přemka Forejta. Je tady rychlá pětka. Hrajeme o kompletní sadu online kurzu Přemka Forejta v hodnotě 30 000 korun. 9 kurzů, desítky receptů a spousta tipů od michelinského šéfkuchaře.
4: Tak jsme si teď mohli zahrát jelena možná, ne? By se hodilo.
0: Ne, je tam kamiáka bylo.
3: Už tě chci soutěžit na 777-937-777 a za chvíli se na to vrhneme.
0: Kamiáka bylo, Havana 731, pojďme na to.

0: otázek, tak vám řekneme na na na. Tohle je Havana na Hit Rádiu 7.34.
1: Rychlá pětka. Dneska v rychlý pětce a celý tento týden hlavně hrajeme o kompletní sadu online kurzů Přemka Forejta v hodnotě 30 tisíc korun. A to je teda dost.
0: No a o tohle si zasoutěží Verunka z Ostravy, kterou máme na telefonu. Ahoj Veru.
2: Dobré ráno.
1: Ahoj.
0: Dobré ráno. Ty jsi napsala, že chceš soutěžit a naučit se vařit. Co takhle zvládáš uvařit teďka v aktuálním stavu, co?
2: No tak takové ty běžné věci.
0: Rozumím.
2: Jako čínu.
0: Jasně.
2: Vajíčka.
0: Jasně. Máme to dost podobný, Veru. No tak pojďme na to, pět otázek a výhra je tvá. Zvládneme to?
2: Budu se snažit.
1: Otázka první. Pět vteřin na odpověď.
3: Jaký plyn dýcháme, aby naše tělo mohlo fungovat?
2: Kyslík.
3: Ano. Mm-hmm.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Verunko, jaké zvíře je ve znaku automobilky Ferrari?
2: Kůň.
0: Jo.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
3: Jaká je nejmenší česká mince?
2: Koruna.
3: Yes.
0: Ano.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Z jaké plodiny se dělá popcorn?
2: Kukuřice.
0: Ano.
3: A poslední otázka, na kterou odpovíš ano nebo ne. Je Eiffelova věž v Londýně?
2: Není, ne.
0: Ale ano, ty vyhráváš! Věž
2: super,
0: není, ale ty
2: děkuji.
0: Máš kurz Přemka Forejta v hodnotě 30 tisíc korun. Verunko, je to tvoje.
2: Tak to je úplně úžasné. Děkuji strašně moc jste mi udělali krásný den, takže přeju i já krásný den všem ostatním. Děkuju.
3: Ty jsi boží, moc gratulujem.
0: Tak kurz posíláme, Verunko, zvládni cestu, slyšíme, že někam cestuješ a určitě tě někdy zase rádi uslyšíme.
2: Děkuju hrozně moc, opravdu hezký den všem.
0: Hezký den, ahoj, nashledanou.
1: Rychlá pětka, ve snídani šampionů na Hitra.

0: Tohle jsou hity Ed Sheeran Old Phone. 7.40, dáváte si Hit Radio, hezké ráno.
1: Jestli jste v noci na dnešek nemohli spát, nebo máte poslední dny pocit, že vás všechno nějak víc štve, nebo naopak máte pocit, že potřebujete udělat nějakou životní změnu.
0: No, co se stalo? Honem, pojď.
1: Tak zatím stojí možná úplněk, který dneska nastane, bude to jelení úplněk.
0: Jelení úplněk.
1: Ano, jelení úplněk ve vodnáři, nejseš ty vodnář, ty?
2: Ano.
1: Seš vodnář,
0: fakt.
1: Dobře.
0: Jak to na Davida působí?
2: No tak už dva dny nespím, takže tak.
1: Taky nespím, ale tady je víc znamení, na který to bude působit. Nejvíc by měl zamávat si jinak celkem pevnými znameními, tedy vodnář, lev, bík, to jsem zase já, a štír. Ty bys měl být teda, Míšo, jedinej v pohodě, tak já nevím.
0: No, v pohodě nejsem, ale dobře, beran.
1: Ale právě my teda můžeme cítit podle astrologů největší chuť něco utnout, změnit nebo konečně říct nahlas něco, co v sobě dlouhou dobu držíme.
0: Až by se mi to teda nemělo týkat, ten jelení úplněk, tak já teda přiznám se, taky poslední dva dny spím a ze včera na dnešek ten spánek byl teda nejhorší, jo, protože, jak říkáte, jelení úplněk, vlastně mi to dává smysl, protože od sousedů, hele, to byly jeleni v říji normálně. Tak, takže tak to vypadalo u nás, no. Dan Barta, On My Head za malou chvíli, taky Selena Gomez a Marshmallow a taky aktuální doprava, ať víte, jak to ráno jezdí.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
1: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 000 korun. Jen do konce srpna.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na Pražském okruhu směrem od D1 k letišti. Počítejte s přerušovanou kolonou v úseku od sjezdu na Vestec po odbočku na Ořech. Provoz v tunelech Cholupice a Lohkově blokově odbavován.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Za 8 minut 8 hodin, tohle je Selena Gomez, Marshmallow a úterní Hit Radio.
1: Občas slýchám, že mladí lidi mluví divně, že ta čeština už jako není co bývala, tak schválně se zkusíme vrátit o pár století zpátky a dám vám kluci, a samozřejmě vy, kdo nás posloucháte, tak si to zkoušejte doma, v práci, v autě, kdekoliv jste taky, kvíz staročeštiny, jo? Ať vidíme, jak na tom jste.
0: Kdo bude mít přednost z nás dvou? David, já ti dám přednost, Davide.
2: Ty seš tak...
1: Nebo kdo bude vědět, tak dve.
0: Tak jo, tak jdeme na to.
1: Takže první slovo, a to si myslím, že je jako známý, že byste mohli vědět, kdo je podle vás darmošlap? Dám vám výběr A, B, C. A, člověk, co chodí bos, za B, povaleč, co nic nedělá, a za C, tulák.
2: Tak já začnu.
0: Bčko.
2: Bčko.
0: Tak.
1: Je to tak. Tak věděli byste, co byla Kuběna? Za A, hospodyně, za B, milenka nebo nevěstka, za C, porodní bába. Kuběna.
0: Já bych dal Bčko.
2: Já taky, ale zkusím teda Cčko pro soutěž.
1: Tak, pro soutěž je to špatně, bylo to Bčko. Milenka nebo nevěstka byla Kuběna.
0: Kuběna, jasně.
1: Kdo to byl?
0: My dinosauři víme, no.
1: Kdo to byl hmotospit? Za A, hospodář, za B, fyzik a za C, horník. Hmotospit.
0: Hmotospit, mě by zajímalo, proč pořád odpovědi jsou Bčko. Byl to fyzik.
2: Já říkám, že to bylo Cčko.
1: Byl to fyzik. Opravdu dinosaurus. Takže.
2: 3-1.
1: A tohle je hodně známý. Co znamená špás? Za A, legrace, za B, hra v kostky, za C, vesnická slavnost.
0: Máš přednost.
2: Tak já řeknu ještě jednou.
1: Co znamená špás? A. Za A, legrace.
2: Legrace, špás je legrace.
1: Ano, špásovat. Aha. Je to tak, legrace.
0: To je legrace.
1: Kdo to byl mordýř? Byl to za A kat, za C, teda za B válečník.
2: Za C?
1: A nebo za C vrah?
2: Vrah, já říkám C.
0: Nevím, jak zněla otázka, říkám C vrah.
1: Mordýř byl, ano, vrah.
0: Mordýř, nebo mortýř?
1: Mordýř.
0: Mordýř, jako mordýř. Zamordovat.
1: Tak. Co to byla halama? Za A, velký nešikovný chlap.
0: Halama!
1: Za B obr, anebo za C sedlák. Halama.
0: Nevím.
2: Taky nevím, sedlák.
1: Velký nešikovný chlap to byl, halama. Takže Míša, halama. Tak, co je to trůňk?

0: Alkoholický nápoj nebo panák, za B dřevěný pohár, za C sud na víno. Trůňk.
1: Sud na víno.
0: Alkoholický nápoj nebo panák?
2: Nebo alkoholický nápoj.
3: Ale kolik jich tam ještě máš? Poslední. Přestává to být špás.
0: Poslední.
1: Poslední, jo?
0: Tak a je
1: jo.
0: To hezký finále. Úplně poslední slovo je mrdě. Co to podle vás znamenalo?
1: Mrdě?
3: Mrtě?
0: Mrdě.
1: Mrtě. Mrtě. To se říká hodně, že jo? Mrtě.
0: Ale tohle je zde. Za A neposedné dítě nebo rošťák, za B nadávka a za C malý čert.
1: Tak já si myslím, že neposedné dítě. Kořen slova tam je, tak asi neposedný dítě, no.
0: Ano.
1: Ano.
0: Ano. Že až vám někdo řekne, že ten váš syn je fakt mrdě, tak to nemyslí špatně.
1: Že to je neposedný teda dítě.
0: Jo.
3: Takže jsem vyhrál nakonec.
1: No, já si myslím, že jsem mrdě. Klingande, Jubel, to jsou další hity, respektive jeden song do osmé, než vám David dá další zprávy. No a samozřejmě po celé Miley Cyrus, taky Bastille, hezké ránko.

Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio. Hit Radio.

0: jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Hi, I'm Lenny Kravitz.
3: I teď si můžete na webu CK.ety rezervovat báječnou dovolenou v Egyptě s odletem z Prahy. Skvělé ceny i česky mluvící delegáti samozřejmostí. www.ck.ety.cz
4: On air.
1: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Nafta po konci cenové regulace výrazně zdražila. Za poslední týden vzrostla její průměrná cena o 3 koruny na téměř 44 korun za litr. Po zhruba 3 měsících je tak nafta opět dražší než benzín. Ten zdražil podstatně mírněji, v průměru o 67 haléřů na 42 korun a 32 haléřů za litr. Podle analytiků se zdražení nafty očekávalo kvůli konci státní regulace i jejímu nedostatku na trhu. Rusko prodává další část svých strategických zásob. Po rekordním prodeji zlata nyní Kreml nabídne v aukci také přírodní diamanty ze státních rezerv. Rusko už letos prodalo přes 43 tun zlata, což představuje největší úbytek zlatých rezerv za posledních 25 let. Podle analytiků se Moskva snaží získat další peníze do státního rozpočtu. Polsko otevřelo svůj první komunitní les. Nový les u Vratislavy nabídne lidem prostor pro odpočinek, sport i pobyt v přírodě. Současně má pomoci chránit krajinu, zadržovat vodu, zlepšovat kvalitu ovzduší a omezit těžbu dřeva. Areál je rozdělen do několika zón, od rekreačních částí až po území, kde bude příroda zcela bez lidských zásahů. Podobné komunitní lesy chce Polsko postupně vybudovat také v okolí Varšavy, Krakova nebo Poznaně. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Až 5 let vězení hrozí 28-letému muži, který počátkem července ukradl ze starožitnictví v pražském Bubenči prsten s briliantem za skoro 1,5 milionu korun. Kriminalisté ho vypátrali během několika dnů a obvinili z krádeže. Soud ho poslal do vazby. Prsten se poté vrátil prodejci. No a teď jdeme taky na dnešní předpověď počasí. Polojasnou oblohu bude střídat oblačná a zase naopak. Později odpoledne už by mělo být většinou slunečno. Teploty v Praze a okolí se budou pohybovat mezi 25 a 28 stupni.
7: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozů Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
8: Dobré ráno, šampione.
9: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
10: jsme tady pro tebe.
9: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
11: A taky Davidem, hezké ráno.
8: Hezký dobrý ráno.
9: Snídaně šampionů.
11: Atmosféra tady ve studiu je, dalo by se říct, až nakažlivá, tak doufáme, že i u vás v práci, doma, kdekoliv jste v autě, máte veselo. Veselý budou i další hity.
8: Před náma Vasil, taky Miley Cyrus.
11: Vasil.
8: To jsem řekla.
12: To jsi řekla.
11: Já jsem říkal, a kde je ten Vasil, co? Miley Cyrus a Vasil, pojďme.

0: Bastil nebo Vasil, jak říkala Jasmil.
1: Já tak říkala Jasmil.
0: 8 hodin, 10 minut. Krásné ráno z Itrádia.
2: Jestli pak víte, co je možná nejnebezpečnější místnost u vás doma pro váš vztah.
0: Nejnebezpečnější?
1: Ano. Kuchyně.
0: Tak, kuchyně, když naštveš manželku nebo přítelkyni, tak tam je spousta nůžů, že jo? Tak.
2: Ano, ale teď k tomu nepotřebujeme pro ty hádky. Je to koupelna, protože podle nového průzkumu se každý pátý pár pohádal nebo dokonce rozešel kvůli partnerovým návykům v koupelně. A já můžu potvrdit, já se každý večer vztekám, když je Kuba ve vaně, protože on si napustí tu vanu, teďka si tam lehne a když z ní vylejzá, tak ono to není tak, že zatneš jako břišní svaly a prostě se jenom normálně z lehu posadíš. No. On se jakoby, on vyjede po té vaně, že se sklouzne, tudíž celou tu vodu on zvedne a vyhodí za sebe, za tu vanu a namočí všechny skřínky, co tam máte. A kdo to pak vytírá? Já, protože on řekne, ale to ničemu nevadí.
0: No, ale já nevím, jak to vypadá tvůj Kuba, jak je jakoby prostorově řešený, ale já když odcházím z vany, tak já si svoji vanu beru sebou teda. Já si myslím, že řekneš, že když vyleze z vany, že tam nechá tu čárku vlastně kolem dokola, jakože to po sobě neumije třeba, to se taky občas stane.
2: No, to
0: že?
2: Se taky děje, no. No
0: to se taky děje, nicméně teda dobře, ať nestřílíme do vlastních řad jako chlapů, tak já teda musím říct, že sdílet domácnost se ženou má taky obrovský jako úskalí a to, že my chlapi čistíme odtok kvůli vašim vlasům a všem možným v průměru tak, abych nekecal, cirka tak dvakrát denně, jako jo.
2: To se přiznám, že Kuba taky čistí, no. Je, ano, prostě když si holka myje vlasy, tak těch vlasů padá strašně moc.
0: Strašně. No jo, obrovská spotřeba toaletního papíru
2: a
0: taky.
2: A vlastně ono to není ani jako tolik vlasů, ale to mi vysvětlovala kadeřnice, že ten vlas je dlouhý, takže ono vypadá, že jich je hodně, ale to je jenom hodněkrát stočený třeba jeden vlas, chápeš?
0: Tak hlavně, že si to dokážeš tady jako obhájit. Co David, jak to vypadá u vás doma?
1: Taky vlasy a strašných krémíčků, gelíčků, šminek, já nevím čeho všeho.
0: Je vlastně pravda, že chlap, já když si představím naši koupelnu, tak chlap, já mám jednu takovou malou poličku, nevím, tak třeba 10 cm, jo, a zbytek jsou různý peripetie, a to je krémíček a tady nějaký šminky, jak ty říkáš, všechno, no, a co my jsme prostě normálně utlačovaný.
2: Tak co by ne? Tak co je pro vás doma ta jedna maličkost, kterou váš partner dělá v koupelně a vás to během 3 vteřin úplně vytočí? Jo, může to být i třeba nezvedání takových těch...
0: Prkinka.
2: Jo, třeba. Já jsem chtěla říct těch hadrů na nohy, že jo, pod vanou. Těch koberečků takových. Tak nic.
0: Jasmin, jak to vypadá u vás doma? Máte doma hadry na zemi v koupelně?
2: Ne, takový ty koberečky, jak si posušíš nohy o to.
0: A co kam to pak dáváte?
2: No, dám to přes tu vanu, ať to uschne hezky, ať tam pak nemám mokrý nohy, když tam vejdu znova, že jo?
0: David začal kulit oči. Myslím si, že taky David nedává koberečky přes vanu.
1: To taky neděláme.
0: No tak pojďte nám dát vědět, nahrajte nám takovou hlasovku přes WhatsApp 777-937-777. Otázka zněla?
2: Otázka zněla, co vás během 3 vteřin vytočí do běla, když partner dělá v koupelně.
0: Těšíme se na vaše zprávy. Alex Warren, Ordinary, 8 hodin, 13 minut, hezké ráno.

0: hledáme.
1: Za 10 dní Marek Ztracený, Letenská pláň. Teď u nás na Hit Rádiu v 8 hodin 20 minut. Dobré ráno.
2: Každý pátý pár se rozešel kvůli partnerovým návykům v koupelně. A my jsme se ptali, co vytáčí vás, co dělá váš muž či žena doma. Tak Martina píše, ahoj, můj manžel zleje koupelnu až na strop a nikdy nedá zpátky šampóny tak, jak byly. To je další věc, no, ty šampóny.
1: Je pravda, že někdy se ta sprchová hlavice prostě splaší a je to mokřejší víc, než je zdrávo. Máme tady spoustu hlasovek třeba od Milana.
3: Ahoj lidi, mě vytočí to, když je pasta a zubní kartáček tam, kde nemá vejt. A hlavně potom, když se neuklízí, když si přítelkyně rozčeše vlasy a prostě chuchvalce vlasů. To nesnáším. Ale pohodovej den, ať vám to upeče, a ne, že se upečete v těch 40.
2: Ale pohodovej den i tobě.
1: Pohodovej den i tobě, Milane, pohodovej den i tobě. Chuchvalce vlasů, to jsme tady probírali, souhlasím. Další hlasovka od Jarky.
4: Ahojky, tady Jarka. Tak co mě dokáže úplně strašně vytočit, co můj muž dělá v koupelně? Tak když se oholí, tak tam samozřejmě nechá tu holící pěnu, pokud možno otevřenou. Na umyvadle leží holící stroják a v umyvadle jsou oholené vousy.
2: Jarko, jsem se bál. Já jsem tohle chtěla dodat. Vousy v umyvadle, to je vlastně na té úrovni, podle mě, co máte vy ty vlasy, že jo, v těch
1: No ty vaše
2: otocích,
1: vlasy, no. No. My jsme se tady, David pokyvuje, je to tak, no. Ten strojek ještě jako půl bídy, jo, ale ty vousy, i když to smiješ po sobě, což by tak jako mělo být, tak ono stejně, jeden vousíček malej tam někde zůstane a je prostě problém, oheň na střeše, jo, kvůli jednomu blbýmu vousu, hlavně, že neotejká odpad, no. Tak, je tady taky hlasovka od Dany.
5: Dobré ráno do studia. Já teda musím říct, že mě úplně maximálně dokáže vytočit, když chlap jde do koupelny, sleče se a to špinavý prádlo položí vedle toho koše na zem. On prostě není schopný otevřít ten poklop a dát to dovnitř, ale položí to vedle toho na zem. To bych normálně úplně vždycky vyletěla z kůže, když tohle to vidím. A je to každý den a každý den se s tím rozčiluju a myslím si, že to nikdy neskončí, tak asi by měl přijít čas na nějaký smíření možná.
2: Jako všechno tohle se u nás doma děje, taky si říkám, že musím být jako permanentně naštvaná, když to poslouchám. To všechno, co splňuje můj Kuba, tohleto.
1: Pojďme ještě na hlasovku od Heleny.
6: Krásné, dobré ráno. Tak můj muž mě úplně na 1000000% dokáže vytočit tím, když já umyju celou koupelnu, opravdu fakt ji mám uklizenou. A on, jak když má radary, ten moment povídá, já se jdu oholit. No. Takže si pánové umějí představit i ženy, co v té koupelně je. Všude. Všude jeho jemný pousy, všude po celé koupelně. Tak to vám upřímně říkám, to bych ho v ten moment zabilo. A vy krásné dopoledne, zdraví Hela z Lánova.
2: Vy na to podle mě opravdu máte, ale radary, to se fakt děje vždycky po umytí koupelny.
1: Přiznáme se k tomu, Davide, že to tak je.
7: Ano.
1: Ano. Já jsem si vzpomněl nedávno taky, koupelna umytá, já jsem se šel oholit hnedka potom a říká, nejdy se holit, že ne? Nešel jsem, nedovolil jsem si. Máme tady ještě hlasovku taky od našeho Tomáše, který se evidentně vrátil z dovolené, protože dlouho to tady nebylo.
8: Ahoj, tady Tomáš. Ahoj, tady Tomáš. Já mám taky v koupelně takovou malou poličku, kde mám pár věcí. Ale co mě vždycky úplně normálně vytočí, je to, že tam vždycky najdu po tý svý tamponky, jo, na to matlání, na ten obličej, to čistění tou micelární vodou a nějaký ten uchošťour, jo, nebo otevřený tyhle ty krémičky, nějaký to víčko, jo, teď to daný úplně někde jinde u umyvadla, jo, místo, aby to bylo uklizený, nebo nějaká ponožka, jo, nebo nějaký spodňáry se tam někde válí. A to vždycky normálně dokážu vyskočit normálně z kůže, jo. To ty ženský chtějí, aby jsme si zvedli prkínko, položili prkínko, aby jsme to tam nemochcali, jo, nebo něco takového, ale s těma ženskýma se to taky někdy nedá. Někdy jsou taky opravdu na zabití.
1: Tak, je dobrý, jestli ty hlasovky někdy poslechnou taky dopředu.
2: Děkujem, že jsi zpátky, Tome.
1: Takhle, ať to nějak jako zavřem, já se to zčotnul a je to tak 50-50, takže ženy. chlapi, nemáme si navzájem vůbec co vyčítat.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Toto je.
10: Dobravárt, vezeme vám pračku.
9: A co teď?
10: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
9: No tak to si rozumíme.
11: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
0: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. V Praze v Dobřížské ulici za sjezdem z Barandovského mostu směrem na Smíchov došlo k dopravní nehodě osobního vozidla s nákladním. Provoz je částečně omezený a kolona se tvoří od sjezdu na Modřany. Tak s tím počítejte.
1: Každá cesta má cíl. Ta nejlepší ale vede na terasu se zahradním nábytkem od Noely. Noela.cz.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio City.

0: Tohle jsou Kygo, Zack Abel a Nile Rodgers. A to vašim muším udělalo radost chvíli po půl deváté. Teď tady je David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: V Anglii budou testovat nové pravidlo proti zdržování hry. Pokud bude fotbalový brankář účelově natahovat ošetření, jeho tým přijde na minutu o jednoho hráče z pole. Novinku schválila komise a v nové sezóně ji vyzkouší nejvyšší anglické soutěže. Dokument o návratu Oasis dorazí do českých kin už 10. září. Film mapuje comeback i jejich společné turné v roce 2025. Nabídne dosud nevídané záběry ze zkoušek, koncertů i zákulisí jednoho z největších rockových návratů posledních let. Na světě se dnes používá asi 7,5 tisíce jazyků, přesto je to podle odborníků výrazně méně než v minulosti. Historicky totiž lidstvo mluvilo desítkami tisíc různých jazyků, z nichž velká část během staletí zanikla.
0: 7,5 tisíc jazyků.
2: A mnoho z nás neovládá ani jeden.
3: Ani ten mateřský pomalu.
0: No já se občas říkám, že my chlapi bychom občas spotřebovali Duolingo na vás ženy. Když řeknete nic, tak si vybere, kdy to má význam. No doubt. It's my life. Další hit je pro vás 8.33. Tohle je Hit Radio.
2: To je hezky.
0: Krásné ráno.

0: 9 minut po půl deváté v uších úterní Hitrádio, tohle je snídaně šampionů, krásné ráno. Místo spolujezdce je prý ta nejhorší pozice v autě. Jak pro řidiče, tak pro toho, kdo tam sedí. No a kdo je vlastně ten nejhorší spolujezdec, co vás nejvíc vytáčí, tak to probereme za malou chvíli. Už teď o tom můžete popřemýšlet. No a samozřejmě za chvíli nabídneme taky další muziku. Lady Gaga, Abracadabra, a vyplatí se počkat taky na Baby Goodbye, to bude ale Farben tady na Hitrádiu.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hitrádio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hitrádio.

0: Takže všechno sedí na tebe. Tak jaký spolujezdce nemáš ráda ty, jestli bys teda něco našla?
1: Já jsem většinou passenger princess, jak se říká, ale když už řídím, tak tam se mnou je vždycky jenom Kuba a ten vlastně jako je pohodář.
0: Pohodář, to jednak vypadá, no. Takže ty jsi prostě ta, co mu ničí nervy a on je prostě pohodář. Dobře, no. No tak, jestli se u vás v autě právě teďka rozhořila tichá domácnost, protože jste se v tom poznali, tak my vám radši pustíme za chvíli song.
1: Ještě tady mám pro inspiraci, abyste věděli, co nám třeba napsat. Od Lenky zprávu. Nejhorší spolujezdec je moje vnučka. Vleze do auta a už všechno komentuje. A to jsou jenom 4 roky a stále dokola je jediná hláška, když se rozjedeme. Pusť tam Sigma Boy. Takže možná i takhle, co se týká playlistu, že jo? Náročný.
0: Sigma Boy. Máme tady takový Sigma Boy pro nás starší. Volger Moon, Shut Up and Dance na Hit Radio. Dobré ráno.

0: je poslední song úterní snídaně šampionů. Ellie Goulding, Diplo a Swae Lee. Close to me v 8.56 a my bychom vám vlastně měli zatleskat. Zatleskat, že jste to tady s náma dneska vydrželi, protože ač je úterý, tak atmosféra tady byla opět páteční.
1: Bylo to divoký, už to tak divoce včera začalo.
0: Ale vy jste si začali, vy jste nám posílali hlasovky a zprávy, tak dobře, hodíme to na vás a my jsme za to moc rádi, tak doufáme, že zítra to bude pokračovat podobně. Potkáme se tady v 6 a my se na vás budeme moc těšit.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
0: Mějte hezký úterý, zvládněte to v práci.
1: A tak ahoj, tak ahoj.
0: Mějte se. Čau.
2: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
0: Ty na to, Kubo, koukáš jak bacil do lékárny na tu dopravu. Ahoj, dobré ráno. Jak to vypadá?
3: Ráno.
0: To vypadá?
3: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Já bych nejezdil na Černý most, přátelé, tam máte dlouhé zdržení zhruba na nějakých 20 minut a to v obou směrech, ať už pojedete na Štěrboholy anebo směrem na uzavřenou Kbelskou. Další zdržení nám samozřejmě tradičně hlásí Pražský okruh, když pojedete od D5 směrem na Ořech, i tam je to zdržení někde okolo 10 minut. No a kdyby byste věděli o dalších dopravních komplikacích, tak samozřejmě šupsem s tím 777-937-777.
4: Každá cesta má cíl. Ta nejlepší ale vede na terasu se zahradním nábytkem od Noely. Noela.cz

0: pestrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: On Air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
3: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Včera a dnes nad ránem v Česku ještě na některých místech zapršelo, v dalších dnech ale nastoupí slunečné a horké počasí. Od úterý meteorologové předpovídají tropické třicítky, od čtvrtka se budou teploty blížit 40 stupňům Celsia. Lidi v nadcházejícím týdnu čeká extrémní zátěž teplem. Premiér Andrej Babiš a první místopředseda vlády Karel Havlíček by mohli příští rok na jaře navštívit Čínu. Babiš to řekl po jednání kabinetu. Návštěva na úrovni vlády by podle premiéra mohla přinést konkrétní ekonomické výsledky. Ministerstvo zahraničních věcí varuje před cestami do požáru zasaženého departementu Gironde ve Francii. Češi, kteří se na místě nacházejí, vyzvalo k opuštění oblasti. To stejné doporučuje také turistům ve Španělsku. Pokračuje mluvčí rezortu Adam Čergé.
4: V Drozdu je pro Francii evidováno 317 lidí a ve Španělsku je to 1048 cestovatelů. Všichni zaregistrováni v Drozdu v obou zemích obdrželi zprávu o stavu nouze.
3: V případě nouze se mohou Češi obrátit na české velvyslanectví ve Francii, anebo kdykoliv na nouzovou linku ministerstva. No a fotbalisty Artisu Brno jen pár hodin před premiérou v české nejvyšší soutěži posílila dvojice obránců z pražské Slávie. Do konce roku pomůže ligovému nováčkovi Francouz Neil Glossoa. Na celou sezónu přišel liberijský reprezentant Emmanuel Fuli. Oba kluby to uvedly na svých webech.
5: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozů Hyundai Tucson a i30 v autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
6: V Praze dneska čekáme teploty k 27 stupňům, to znamená stále se budeme držet ještě pod 30. Jinak čekáme, že po celý den bude jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno a později odpoledne se zase začne vyjasňovat.
1: Město je Urban. Urban je City. Startuje nejenergičtější dopoledne v pražském éteru. My jsme Hit Radio City a tohle je Kuba Urban.
6: A já vám přeju krásné dopoledne, tak snídaní šampionů a ráno máte za sebou. Doufám, že vás dneska kamarádi a kolegové dobře navnadili na úterní 28. červenec. No a na mě je to udržet. Tak pracovní tempo doufám, že už máte vytočený na nejvyšší otáčky a že teď je možná ideální doba dneska na druhé, možná třetí kafe. Tak se zastavte okolo kávovaru, mezitím já vám nabídnu skvělou muziku Chainsmokers a Coldplay, za pár minut budou taky Kabáti a nebo Taylor Swift a pozor, jedno důležité upozornění, jedna docela varovná zpráva pro všechny, kteří se teprve chystají na svoji dovolenou a jejich cílovou destinací bude Chorvatsko. Poslouchejte už za pár minut. Dobré dopoledne.

S Taylor Swift u nás na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Prahu. Jedna zásadní zpráva pro všechny dovolenkáře, kteří letos mají v plánu vyrazit ještě do Chorvatska, jo. Prosím vás, pozor na želvy. Může se to zdát jako nesmysl, co teď říkám, že si snad dělám srandu, protože želva samozřejmě není nějak extra rychlý tvor, ale pozor, pozor, pozor, jo. Želvy rozhodně nejsou určeny k hlazení a mohlo by se vám to trošku jako nevyplatit. V okolí Splitu totiž tenhle týden řešili hned jako několik případů, kdy kareta obecná pod vodou pokousala turisty normálně. A není to už zas taková sranda, jasně, naštěstí ve všech případech šlo jenom o lehčí zranění, nicméně jako jednoho klofla normálně do zadku, další lidi potom kousla do ruky anebo do zad, jo. Kareta sice pravda nemá zuby, to asi možná víte z přírodopisu, ale má pořádně silný zobák a taky čelisti a normálně s tím drtí třeba kraby nebo mušle, jo. To znamená, že hele, ten stisk bude asi poměrně silný a řekl bych, že takový setkání může být dost nepříjemný zážitek. Dobrá zpráva je, že jako normálně na lidi neútočí, jo. Většinou se prý jenom brání a to ve chvíli, kdy se k ní jako někdo přiblíží na moc blízko, nebo se jí snaží pohladit, anebo jí třeba zablokuje cestu. Tak tohle bych rozhodně nedělal. Jestli máte tedy dneska nebo letos vůbec naplánovanou dovolenou v Chorvatsku, jo, tak bych se řídil tímhle dovolenkovým pravidlem, to znamená, když uvidíte v moři nějakou želvu, tak si ji vyfoťte hodně z dálky, jo, a hlavně neskoušejte zjistit, jestli je mazlivá, jo, nemusí se to úplně vyplatit. Tady je další vodní potvora, tady jsou sharks, žraloci. Imagine Dragons a Hit Radio City.

právě teď. A to lehce před půl desátou. Hit Radio City, za pár minut vám slíbím Rickston a nebo taky Cyrilla. A protože už máme úterý, tak vám připomenu jednu zásadní věc. Nebude to poprvé a rozhodně ne naposled. Ano, City Picnic. Už za dva dny, ve čtvrtek odpoledne, kdy teploty budou v Praze víc než příjemné, jako dělané na letní piknikové posezení, a to v parku Parukářka. Jo? Těšíme se moc na vás, protože od 4 hodin od odpoledne až do 9 večer jsme pro vás připravili hudební program. Budou tam Lollipops, bude tam Pokáč, bude tam Jasmin ze Snídaně šampionů a budete tam hlavně vy. Tak vemte celou rodinu, my se na vás moc budeme těšit a nezapomeňte, začínáme ve 4 odpoledne a hlavně vstup je úplně zdarma. City Picnic na Parukářce.

0: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
1: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
2: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána.

Cyril Stumblenin. Takhle vám hrajeme dopoledne, úterý 28. My jsme Hit Radio City. No a protože nás hudebně čekají Linkin Park, tak jedna dobrá zpráva pro všechny fanoušky Linkinů. Protože příští rok se Linkin Park dočkají své hvězdy na legendárním hollywoodském chodníku slávy. Jo. Kapela byla zařazena mezi oceněné pro rok 2027 a přidá se tak k dalším hudebním ikonám, které tam třeba budou, například The Ramones nebo Smashing Pumpkins. Přesné datum toho slavnostního odhalení tedy zatím známé není, ale proběhne určitě během příštího roku. Takže jestli náhodou patříte mezi velké fanoušky Linkin Park a třeba plánujete i výlet do Los Angeles, tak možná budete mít příležitost jako jedni z prvních udělat si tam fotku s jejich novou hvězdou na chodníku slávy. A myslím, že se shodneme, že oni si to po těch velkých hitech, které mají na svém kontě, takže si to rozhodně zaslouží. Plus navíc jejich velký comeback a návrat se taky hodně povedl. Burn It Down, to je píseň, kterou mám pro vás právě teď. Tohle jsou Linkini a za pár minut z dalších velkých hitů u nás na Hit Radio. Třeba France, If I Were Sorry. Tak stále dobré dopoledne, Praho.

je taky řádka let, co se to hrálo. Franz, If I Were Sorry. Pro lepší dopoledne tady u nás na Hit Radio City, a to ve 9:45. No a za chvíli další velké hity. Slibovat vám můžu skvělou spolupráci Rose a Bruno Mars. A pate. A kromě jiného třeba taky Shakira nebo David Koller. To uslyšíte do 10. hodiny.

0: mají společného děti a dospělí, milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: sobě spát.
1: S Davidem Kolerem před 10. hodinou, tohle je Hit Radio City a za pár minut Neil Diamond a nebo Lost Frequencies, to všechno po desítce. Teď pojďme na silnice. Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí a velké zdržení, které v tuhle chvíli panuje v okolí Černého mostu, jestli jedete Pražským okruhem, a to jak ve směru na Mladou Boleslav, tak i ve směru na Štěrboholi, zdržíte se na Pražském okruhu. Směrem od Černého mostu na Štěrboholi je zdržení někde okolo 15 minut, opačným směrem, to znamená od Štěrbohol směrem na Mladou Boleslav, tam se zdržíte dokonce 30 minut. Tak s tím počítejte a pevné nervy. Kdybyste měli jakékoliv další informace, tak samozřejmě sem k nám na 777-937-777.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus

0: I teď si můžete na webu CK.ET rezervovat báječnou dovolenou v Egyptě s odletem z Prahy. Skvělé ceny i česky mluvící delegáti samozřejmostí. www.ck.et.cz
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
3: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Vláda schválila návrh na převody vozidel online bez návštěvy úřadů nebo doručování registračních značek a osvědčení o registraci vozidla do výdejních boxů a výdejních míst. Novela zavádí také přenositelnost registračních značek nebo automatické vyřazení z provozu třeba ukradených aut. Do poloviny letošního roku zaznamenala tuzemská kina necelých 6 milionů diváků. Tímto tempem by celoroční návštěvnost zaostala za rokem 2025. Do českých kin loni přišlo téměř 13 milionů diváků. Nižší návštěvnost kina naposledy zaznamenala v covidovém roce 2021. Návštěvníci Chebu si vychutnají tamní historii přes novou aplikaci. Dominantní památku města Chebský hrad si teď mohou projít s mobilním průvodcem v klidu a vlastním tempem. Co v něm najdou, říká mluvčí města Simona Liptáková.
4: Stručný textový průvodce je dostupný ve třech jazycích, v češtině, v angličtině a němčině. Obsahuje také velké množství fotografií a ilustračních obrázků. Svým obsahem provede návštěvníky kompletní historii hradu, včetně paláce, černé věže nebo románsko-gotické kaple.
3: Digitální průvodce je dostupný všem návštěvníkům s platnou vstupenkou a je zdarma. No a v anglickém fotbale budou testovat pravidlo, které má zamezit zdržování hry taktickým ošetřováním brankářů. Tým by tak přišel na minutu o jednoho hráče s polem. Novinku by mělo testovat 5 nejvyšších mužských soutěží, včetně Premier League i ženská Superliga.
5: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
6: Dnešní teploty se dostanou k 27 místy, dokonce 28 stupňům, ale čeká nás den úplně bez deště a během toho dnešního odpoledne trochu přibývání oblačnosti, která se potom na večer zase rozpustí. V podstatě jako pěkný letní den.
1: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
6: Ještě předtím, než nám začnou ty tropy, které nám meteorologové slibují na čtvrtek a pátek a vlastně částečně i sobotu tady u nás v Praze. No my jsme připraveni na to, aby jsme už za chvíli procvištili vaše mozkové závity. Čeká nás oblíbený City Quiz, vy už se teď těšte a třeste. Mám pro vás odměnu a to za krátkou ukázku z jednoho slavného kresleného filmu. A vrátíme se někdy do 90. let. Víc nápověd zatím nedám. Dáme si taky Lost Frequencies, za pár minut Neila Diamonda a připravená je hudebně taky Christina Aguilera. Zkrátka, aby se vám to úterý 28. července přece jenom lépe konzumovalo. My jsme Hit Radio City, já jsem Kuba Urban a přeju vám krásné dopoledne. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I

0: Christinou Aguilerou. U nás dopoledne na Hit Radio City ve 10:45. Přátelé, doufám, že víte, co to znamená. Berte telefony do ruky, mějte zapsané číslo 777-937-777. Právě teď totiž začíná lov na jednu ukázku ze slavného filmu. Je to film, na kterém já se přiznám, já jsem vyrůstal. Viděl jsem ho několikrát jako dítě na videokazetě. A pak jsem se k němu ještě párkrát vrátil. No doufám, že ten úryvek, který má nějakých 20 vteřin, že vás jako správně nasměruje. Mě totiž zajímá jméno toho kresleného filmu.
1: Já byl první na řadě, dokud se nenarodil ten malý chlupáč.
2: Ten chlupáč je můj syn a tvůj příští král.
1: O, to abych cvičil úklony.
2: Dej si na mě pozor, Skare.
1: Jistě, Mufaso. A ty si dej dobrý pozor na mě.
0: Tak bylo tam pár nápověd, jo? Bylo tam pár nápověd, byly tam jména postav, Scar, Mufasa a tak dál. Na konci si myslím, že by vám to dost mělo napovědět. Tak co vy, víte?
3: Dopolední kvíz Hit Radio City. Písemka pro celou Prahu. Let's go.
0: Zásadní je, že pro vás mám roční předplatné na Disney+, to znamená na tuhle super platformu. Je to předplatné na bohatou nabídku streamovací platformy Disney+. Tam si můžete vychutnat spoustu filmů, včetně tohoto. A třeba taky nový zbrusunový krimi thriller Posedlost, který má právě na Disney Plus premiéru. Takže mrkněte na to, tohle bude vaše odměna, ale mě zajímá samozřejmě, co to je za film. Na 777-937-777 pište název.
1: Já byl první na řadě, dokud se nenarodil ten malý chlupáč.
2: Ten chlupáč je můj syn a tvůj příští král.
1: O, to abych cvičil úklony.
2: Dej si na mě pozor, Skare.
1: Jistě, Mufaso. A ty si dej dobrý pozor na mě.
0: 777-937-777 WhatsApp, SMSky, využijte toho a pojďme na to.

0: Tohle je politika u nás na Hit Radio City. Musím teda říct, že to vypadá, že jste nám schodili telefonní linky, jo? Protože evidentně jsem ve vás vyvolal hezký vzpomínky a to je dobře. A musím teď gratulovat, já jsem se snažil to nějak jako projet, jo. Dneska ani jedna špatná odpověď, jo. Byli jste naprosto skvělí. Zdravím Vicky, Lucu, Lukáše, Pavel s Kristýnou to měli taky dobře, Veronika, Danča to měla dobře, Lucka, Pavla, Nika, Markéta mi napsala krásnou zprávu. Úplně jsem si vzpomněla na doby, kdy jsem dělala oper v Londýně a s dětmi jsme se na to koukali. Já pokaždé brečela, oni se mi smáli. Markét, moc tě zdravíme. Kamila to měla dobře, Ivča, Pavla, Roman, Lucka, Terka, Andrea, Denisa, Jana a taky Honza, který je se mnou na telefonu. Honziku, dobré dopo.
1: Taky zdravím, dobré dopoledne.
0: Tak, jste v práci dneska?
1: Jsem v práci dneska.
0: A nějaká dovča už byla nebo bude?
1: Byla i bude.
0: No tak hele, to máte dobrý. Tak, já vám pustím ještě jednou tu připomínku, třeba se někdo pustil rádio až před chvílí. Zajímá nás totiž název tohohle legendárního kresleného filmu, jo?
2: Já byl první na řadě, dokud se nenarodil ten malý chlupáč.
3: Chlupáč je můj syn a tvůj příští král.
2: O, to abych cvičil úklony.
3: Dej si na mě pozor, Skare.
2: Jistě, Mufaso. A ty si dej dobrý pozor na mě.
0: Musím říct, že teda mimochodem geniální dubbing, jo, naprosto skvělý. Ale, Honzo, vy nám řekněte, co to je za film?
1: Tak je to film Lví král.
0: Naprosto správně. A tohle je mimochodem písnička, kterou pro Lvího krále naspíval Elton John. Tak, Honzo, velká gratulace, protože mám pro vás dobrou zprávu. Roční předplatné na Disney Plus je vaše. Gratulace. Bylo to dneska, těžký?
1: Ne, nebylo to těžký. Hned jste... Mám už malou dceru, takže jo. To už...
0: Hned jste věděl.
1: No, přesně tak.
0: Takže... Super. Velká knihovna na Disney+, co všechno se tam můžete jako podívat. Samozřejmě doporučuji, s dcerou se mrknete určitě i na Lvího krále. Už ho viděla?
1: No, ještě ne úplně. Ještě zatím kouká nějaký takový spíš teď ty modernější Demon Hunter, tak.
0: Já myslím, že byste, že byste měl trošku zatlačit, jo? Ať se na to podívá.
1: Zatím míčtu takovýhle.
0: Super, tak mějte se krásně. Honziku, moc gratuluju k výhře a hezký den v práci,
1: děkuju,
0: jo?
1: Naschle. Díky, mějte se, naschle.
0: Další příležitost, jak hrát, tady bude zase zítra. Tak dobře poslouchejte Hit Radio City a mám velkou radost, že jsme dneska vzpomenuli na Lvího krále. To je taky hezká pohádka. Tak doufám, že vám možná taky trošku ukápla dneska slzička. Tak zítra pokračujeme.

0: co mají společného děti a dospělí, milují zábavu. A přesně od toho je tu Merkurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Merkuria Laser Game a Pixel Game.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: možná máte pocit, že nám léto letí nějak podezřele rychle, protože když se podíváte do kalendáře, červenec máme v tahu, už se díváme tak nějak na srpen, jo? Ale já říkám, že to léto si musíme ještě pořádně užít. A proto už tenhle pátek ve 3 hodiny odpoledne se můžete těšit na...
1: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
0: No jasně! Zase Summer Party, v pátek ve 3 hodiny odstartujeme a jedeme celý víkend ty největší letní hity. A mezi ně určitě patří taky píseň z roku 1995 od Shaggyho In the Summertime.

0: David Guetta, Teddy Swims, Tones and I. Skvělé to hudební spojení a i Gone, Gone, Gone. Mimochodem, kdybyste chtěli vidět Davida Guettu teď, v nejbližší době, tak můžete. Stačí vyrazit na Slovensko, kde mají Live Stream Festival a bude to zase velké. David Guetta je vlastně jedním z hlavních headlinerů vůbec celého letošního ročníku a mimo jiné k Davidu Guettovi se přidává také Robbie Williams. Ti vystoupí, a to tuším, 8. a 9. srpna Live Stream a vlastně to nemáme zas až tak daleko, abyste tam nemohli dojet. Za pár minut skvělá další muzika, třeba kapela Krištof anebo i Erik Pritz.
1: Produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Už tam bude.
3: Nech toho.
2: Raději už tam bude.
3: Přestaň. Štím mě vedro.
1: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.

0: mají společného děti a dospělí, milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercuria Laser Game a Pixel Game.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Bloodrunner a Ray Dalton. My jsme Hit Radio, za chvíli tady máme 11. hodinu a po ní třeba Green Day. Pojďme na silnice. Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Hlášenou dopravní nehodu máme na ulici k Barrandovu. Je to přes dva jízdní pruhy, které jsou uzavřeny. Je to ve směru křižovatka Barrandovská směr centrum. No a na místě je dopravní nehoda 3 osobních aut. Co se průjezdnosti týká, zdržíte se zejména na Pražském okruhu, a to v okolí Ořecha, kde to vypadá jak ve směru na Barrandov, tak i v opačném směru na zhruba 5-minutové popojíždění. No a asi nejdelší zdržení je na, nebo v okolí Černého mostu, taktéž Pražský okruh, tam se zdržíte ve směru ke Štěrbohlům pouhých 5 minut, nicméně ve směru na Mladou Boleslav je to okolo 20 minut. Jakékoliv další zprávy ze silnic na 777 937 777.
1: Každá cesta má cíl. Ta nejlepší ale vede na terasu se zahradním nábytkem od Noely. Noela.cz.
2: Chceš jít cestou? Hit Radio.

0: právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
1: I teď si můžete na webu CK.ETI rezervovat báječnou dovolenou v Egyptě s odletem z Prahy. Skvělé ceny i česky mluvící delegáti samozřejmostí. www.ck.etic.cz
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
4: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Ceny mléka v obchodech rapidně klesají, někde je levnější než balená voda. Na evropském trhu jeho přebytek, prodejní ceny jsou ale pod náklady na výrobu. To potvrzuje také prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky Tomáš Prouza.
5: Poslední rok Čína zavřela hranice evropskému mléku a výrazně se snížily odběry i na Blízkém východě, takže najednou je v Evropě obrovský přetlak nabídky mléka a to cenu táhne velmi rychle dolů. To mléko je pořád stejně kvalitní, jako bylo.
4: Aktuální ceny doprovází také ztráty. Větší podniky je budou mít v milionech korun měsíčně. Menší farmy, které mléko sami zpracovávají a prodávají, naopak o odbyt nouzy nemají. Vláda schválila vymezení akceleračních zón pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie ve výrazně menším rozsahu, než původně plán předpokládal. Kabinet omezil rozsah území určeného pro možné zrychlení povolování větrných elektráren na zhruba 11% původně navržené plochy. Nový britský premiér Andy Burnham dodrží veškeré závazky, které dala jeho země Ukrajině. Burnham to v pondělí řekl ukrajinskému prezidentovi Zelenskému. Ten je prvním zahraničním státníkem, kterého nový šéf britské vlády po nástupu do úřadu přijal. No a tenistka Linda Fruhvirtová podlehla v prvním kole v Memphisu ve dvousetech Rusce Anastázii Zacharovové a její téměř půlroční čekání na výhru v hlavní soutěži turnaje WTA Tour se tak opět protáhne. Naposledy 21-letá hráčka na elitním okruhu zvítězila začátkem února v Ostravě.
6: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
7: Na Prahu a ve středních Čechách polojasno, během odpoledne trochu více oblačnosti, ale ta se zase na večer bude roztrhávat a pršet by nemělo a teploty do 27 stupňů.
8: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
7: No tak já jsem připraven na tu poslední třetinu dnešního dopoledne, doufám, že vy taky. Jestli už přemýšlíte o obědě, možná, že začíná být ten správný čas, 3 minutky po 11. hodině. Já mám pro vás skvělou muziku, která vás doprovodí k tomu dnešnímu poledni. Tady jsou Green Day, za pár minut Rehab, anebo taky Capital Cities.

0: Little Cities a jejich Safe and Sound, my jsme Hit Radio a přejeme vám dobré dopoledne. Úterní, to znamená, že do čtvrtečního odpoledne už nám zbývá jenom pár hodin.
1: City Picnic, festival, který se vejde na deku.
0: A tím pádem velká pozvánka na další City Picnic, tentokrát druhý v pořadí, ten třetí nás ještě čeká, ale přátelé, počasí jsme objednali jako veskrze pozitivní, jo, musím říct, že pršet tedy rozhodně nebude, teplo bude a je to jako dělané na to, abyste dorazili na parukářku a udělali si hezké odpoledne sami se sebou, s celou rodinou, s kolegy z práce, s kamarády, prostě svolejte ty, se kterými je vám dobře. My se postaráme o to, aby vám odpoledne, nebo abyste se nenudili, protože hrát vám bude pokáč pro vaše děti, možná i pro vás, Lollipops. Taky přijde Dominik a jeho velká show, Komikadze. Bude to prostě velký, jo? Takže stand-up, humor, zábava, dobrá muzika, dobrý jídlo, dobrý pití. Tohle všechno patří k tomu nejlepšímu City Picniku, který vám přinášíme. Už za dva dny, ve čtvrtek odpoledne. Vstup je úplně zadarmo a sejdeme se na parukářce. Tak já věřím, že si to užijete, protože třeba ten první City Picnic, ten 100% stál za to a byl extrémně příjemný. Takže ve čtvrtek se vidíme, no a do té doby samozřejmě skvělé hity a výborná muzika. Za pár minut Eva Farná a Mirai, teď ze všeho nejdřív. Je tady Avicii a jeho Hate Brother.

0: Před půl dvanáctou na Hit Radio Rihanna a California King Bad. Další velké hity vám dám za chvíli Lilywood anebo taky Miles Smith. Jestli se hodláte procházet teď v nejbližší době někde po Karlově mostě nebo minimálně v okolí, tak pozor, pozor, protože na Karlově mostě jsou horolezci. Což zní zvláštně, ale jsou tam, jo. Nemusíte se bát, nejde o žádný nový adrenalinový sport nebo třeba natáčení filmu, ale začala pravidelná údržba toho jednoho z nejznámějších symbolů tady naší Prahy. Restaurátoři se totiž pustili do čištění pilířů a taky kamenného pláště mostu, jo. Zmizí řasy, nějaká ta náletová zeleň, drobné rostliny, které se tam prostě vytvořily. A protože se ke spoustě míst jinak dostat nedá, tak musí restaurátoři pracovat zavěšení na lanech, jo. Dokonce jestli si představujete, že mají v ruce prostě nějakou vysokotlaky čištění, jo? Nějakou vapku, tak to vůbec ne. Všechno se prý dělá ručně pomocí kartáčků, dřevěných špachtlí a šetrných prostředků, prostě aby se tomu kameni vůbec neublížilo. Takže horolezci na mostě, jo? Na Karlově. Dívejte se na to. Další velké hity vám dáme už za chvíli.
1: Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie.

0: něco povýší každý letní den na výjimečný. Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Toto je.
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
3: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

Miles Smith a taky Hit Radio City, Nice to meet you. Přátelé, mám pro vás jeden obrovský tip o tom, že teploty budou opět šplhat ke 40 stupňům Celsia na konci tohoto týdne. To už jste asi slyšeli. Je to pravda? Čtvrtek, pátek, hele, teploty, které budou zase tropické. No a přesně v takovou chvíli přichází vynikající zpráva z Japonska, jo? Tam totiž představili osobní chladící kabinu pro jednoho člověka. Vypadá to v podstatě jako lednice, nebo já nevím, telefonní budka, si to dovedete představit. Vlezete dovnitř a ono vás to ochladí až, pozor, na 5 stupňů Celsia. Po 20 minutách se to samo vypne a díky kolečkům si ji prostě můžete odvést tam, kam potřebujete, jo? Samozřejmě pozor, jo? Fakt to vypadá jako telefonní budka, takže jako jezdit s tím do práce a pak zpátky si myslím, že jako není možný, ale přemístit to na různá místa v rámci jako jedné místnosti si myslím, že jako to půjde. I ještě jeden háček bych teda mohl říct, stojí to 200 tisíc korun, jo, takže levná záležitost to není. Možná, že přece jenom bude daleko levnější a efektivnější si koupit domů klimatizaci, nebo je samozřejmě třeba na dovolenou do Norska, jo. Takže určitě jako dobrý tip, ale stejně si myslím, že to do toho pátku nestihnete, i kdybyste chtěli obětovat prostě všechny ty peníze, to znamená dát 200 tisíc korun. Takže buďte připraveni na to, že nás čekají další tropické dny a že v Japonsku jako už to trošku vymysleli, ale samozřejmě pár háčků to ještě má. Kromě toho, že nás čekají tropické dny, tak nás taky dneska večer čeká další hudební speciál Hit Radio Classic, kdy po 18. hodině zase surfujeme lety 80., 90. a taky hity milénia. A teď vám dám takovou velmi příjemnou ochutnávku. Love is strong. Tohle jsou Stouni.

Slavná melodie, která se roky a roky vrací. Tohle jsou Faithless a samozřejmě původně Insomnia v nové verzi, kterou si od nich vypůjčila Baby Rexa. New Religion, nové vyznání, nové náboženství. No, za chvíli 3:15, což znamená jediné, že budeme samozřejmě hrát velké hity. Hele, za pár minut uslyšíte teda ale něco jako úplně skvělýho. Bomba, tohle je hezká vzpomínka, tohle jsou King Africa a jejich La Bomba. Celou píseň vám samozřejmě zahraje Jirka Pelnář a to za chvíli po 12. hodině, když budete poslouchat Hit Radio City, protože pro vás máme samozřejmě srdcovky a další vzpomínky na hity, na které jste možná dávno zapomněli. Tohle se úplně přesně hodí k tomu, jak pro vás na celý víkend chystáme summer party uprostřed prázdnin, jako tohle je typická letní. A ode mě úplně všechno, Kuba Urban se loučí a budu se těšit zase zítra v 9 hodin dopoledne, až nastartujete se snídaní šampionu svůj den, tak poslouchejte i po 9. hodině. Mějte se hezky a za chvíli každý ráno od činasky.

0: co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
2: Hit Radio City.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio.
4: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Na nehodu teď narazíte v Pražské ulici k Barandovu. Došlo k ní u křižovatky s Barandovskou, kde se srazila 3 osobní vozidla. Kolona stojí už od Pražského okruhu, tak pevné nervy. Dopravní info nám volejte na 777 937 777.
1: Každá cesta má cíl. Ta nejlepší ale vede na terasu se zahradním nábytkem od Noely. Noela.cz.

0: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
1: Hi, I'm Miley Cyrus.
2: Hey, it's Teddy Swims.
3: Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
4: On air.
1: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: 12 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkartová. Pěkné poledne. Ministerstvo zahraničí varuje před cestami do požáry zasažené oblasti Gironde ve Francii. Čechy, kteří se na místě nacházejí, pak vyzvalo k opuštění lokality. To samé rezort doporučuje i turistům ve Španělsku. Víc mluvčí Adam Čergé.
6: V Drozdu je pro Francii evidováno 317 lidí a ve Španělsku je to 1048 cestovatelů. Všichni zaregistrováni v Drozdu v obou zemích obdrželi zprávu o stavu nouze.
5: V případě nouze je možné se obrátit na česká velvyslanectví nebo na nouzovou linku ministerstva. Na Šumperk zaútočili hackři. Terčem kybernetického útoku se stal městský úřad, který proto musel dočasně omezit svůj provoz. Jak píší Novinky.cz, o důležitá data ale radnice nepřišla. Na odstranění následků kyberútoku teď intenzivně pracují odborníci. Japonsko postihlo silné zemětřesení. Zasáhlo prefekturu Kumamoto na ostrově Kjúšú, kde dosáhlo síly více než 7 stupňů Richterovy škály. Tamní úřady v souvislosti s tím vydali varování před tsunami. A teď jdeme k nám do regionu. Část hlavního města byla v pondělí odpoledne bez proudu. Jak na svém webu uvedla společnost Pražská energetika, výpadek se týkal oblasti Letňan v městské části Praha 9. Zatím není jasné, co ho způsobilo. Nicméně pro oblast Letňan nebylo na pondělí předem avizováno žádné plánované vypínání sítě.
7: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
5: Odpoledne u nás v Praze a také ve středních Čechách bude většinou polojasné nebo skoro jasné. Teploty se dnes dostanou mezi 27 a 30 stupňů Celsia.

Je úterý, pravé poledne, přeju nádherný den, začínají srdcovky na Hitrádiu a protože se k nám do Česka vrací tropy, tak mám pro vás hned na úvod letní srdcovku. Jo? Tak doufám, že jste namazaný, protože tenhle hit vás okamžitě přesune na pláž, pod sluníčko, tak abyste se nespálili takhle kolem oběda. Představte si teď, jak ležíte na lehátku, ta pohodička, ten vzdoušek od moře, nádhera, trošku větříček, jo, sluníte se, anebo ještě líp, jak stojíte na okraji moře a nohy se vám boří do písku s každou další vlnou. Tohle je nádhera. A přesně tohle je ten pocit, který nám přinese i z roku 2000. Je tady King Africa a jeden z největších letních hitů 21. století. Teď na Hitrádiu.

La Bomba. Když jste tuhle srdcovku slyšeli naposledy? To už možná nějaký pátek bude. Možná to bylo třeba i před 20 lety ve Španělsku na Costa Bravě. Jo, Costa Brava. To bylo na začátku milénia snad nejoblíbenější místo na dovolenou. Žádný Chorvatsko, žádná Itálie, ale právě Španělsko, cesta autobusem, že jo, 24-hodinová. Prostě peklíčko trošku, ale stálo to za to. Tak schválně se zeptejte v práci kolegů, jestli tam byli taky. Loret de Mar, Malgrat de Mar, že jo, noční život, krásný pláže, skákání do vln, jo, taky jsme byli mladí. Bylo to fantastický, Costa Brava, páni. No, hele, když už vzpomínáme tady v srdcovkách na dovolenou ve Španělsku, zajímá mě vzpomínka na vaší nejoblíbenější, nezapomenutelnou dovolenou. Kolik vám bylo? Kde to bylo? Kde jste byli? S kým jste tam byli? Už je to třeba 20 let zpátky, nebo to bylo loni? Prostě to nejoblíbenější, nejkrásnější vaše místo pro letní dovolenou. 777-937-777 je WhatsApp, jsem ke mně do Itrádia. Pište zprávy, my si dáme další srdcovku, tentokrát si dáme ódu na rodinu. Cranberries na Hit Radio a srdcovka číslo 2.

0: Trio. Srdcovka na Hit Radio, kterou jste dneska možná ani nečekali.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Katy Perry a Kanye West, jejich společný duet z roku 2011. Těžko říct, jestli by i v současnosti šla Katy Perry s Westem do duetu, vzhledem ke všem jeho skandálům. Každopádně to se asi nedozvíme. Co se ale můžeme dozvědět, tak to jsou vaše vzpomínky na vaši nejlepší dovolenou, kterou jste kdy v životě zažili, protože je skvělý, jak nás hudba opravdu dokáže vrátit nejenom v čase, ale přímo na to naše nejoblíbenější místo. Jo? Ta úplně první srdcovka dneska, La Bomba od King Africa, tak ta nás vrátila do Španělska na Costa Bravu. A mám tady spoustu zpráv na WhatsAppu Hit Rádia s číslem 777-937-777. Třeba tady Jirka Sturnova píše: čau Super Rádio, přesně si to trefil, bylo mi 6 let a byla to moje první dovolená. Španělsko, Costa Brava, nezapomenutelný. Úžasný i přes 24-hodinovou cestu autobusem. By the way, perfektně hrajete. Díky moc i za ten kompliment na závěr. Dneska, když člověk jede těch 24 hodin, jo, tak je to mnohem příjemnější cesta. Za prvý, ty moderní autobusy jsou úplně jinde, než to, čím jsme jezdili my tenkrát. Za druhý, tenkrát jsme neměli ty mobilní telefony, že jo, aby jsme se mohli koukat na filmy, na tabletu a tak podobně. Takže byli jsme odkázaní na to, co nám vlastně jako pustil ten řidič. Pokud měl dobrou náladu, vůbec nám něco na té videokazetě potom už na DVDčku pustil, anebo ne, no. Tak co jsme tady měli dál? Zdravej, Miříku, tak já moc ráda vzpomínám na rok 2005 i 2015. Byli jsme v Itálii, v Kalábrii. Nádherný moře a hlavně teda taky 24-hodinová cesta. Byl to Brutus, ale hlavně teď dospělé děti byly ještě tenkrát malé srdíčka. To jsou taky krásné vzpomínky. Čau, no za mě nejlepší Turecko, jinak Řecko, Itálie, pohoda a teď opět třikrát po sobě Španělsko. S tím cestováním do Španělska dříve si měl pravdu na 100%, jednu jsme to jeli dokonce 28 hodin. Byly dva autobusy v sobě, je velká tragická nehoda. No, i to jsou vzpomínky. Zdraví Roman. Romane, díky. A já tady mám pro vás další srdcovku, už s číslem 4. Rok 1999, Armand van Helden, You Don't Know Me, na Hit Radio.

0: Zitem Call Me, poslední srdcovka, kterou jsem pro vás připravil, ta další bude na vaše přání.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Jinak samozřejmě blondý, tak hlavní frontmanka Debbie Harry, neuvěřitelná dáma, neuvěřitelná. Mimochodem narodila se v roce, ve kterém bombardéry zautočili na plzeňské vlakové nádraží a na chemický komplex v Záluží v Litvínově, tak dokonce tenkrát svrhly letadla 3000 bomb. Prostě strašný. Strašný, to si člověk pak nakonec uvědomí, jak dobře nám v tom roce 2026 tady v Česku vlastně je. Srdcovka na přání, tak ta vás čeká už za chvíli. Já bych chtěl vědět, co byste dneska chtěli slyšet, co vám opět udělá radost, takhle v úterku, nebo teda při úterku. Jedno, jestli máte dovolenou, nebo jste v práci, na dobrou náladu máme nárok všichni. Jo? Máme právo sedět a máme právo slyšet to, co máme rádi. Takže 777-937-777, napište mi váš nejoblíbenější hit, tu vaši srdcovku, já vám ji strašně rád. Za chvíli tady na Hit Rádiu zahraju.
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Raději už tam bude.
3: Přestaň! Chtěl mě vedro!
1: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.

0: Moře je blíž, než si myslíte. Vyberte si last minute dovolenou z Coral Travel na coraltravel.cz. Coral Travel. Poleďte s námi za zážitky.
1: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána.

0: Je 12 hodin 36 minut, s vámi Hit Radio, taky Jirka Pelnář a před námi srdcovka na vaše přání.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: Díky moc za všechny zprávy, které jste posílali a taky za vaše srdcovky, jsou to nádherný hity. Když to tady tak jako pročítám, tak vlastně jako každý ten hit by si chtěl dát na svoje výběrový CDčko. To už se asi teda taky dneska nedělá, ale kdysi dávno, tak jsme to dělávali. Pamatujete si, že jste měli svoje oblíbený CDčko? To byl neuvěřitelný myšmaš. V Německu by tomu řekli hudební Eintopf. Ale bylo tam přesně jenom ten náš výběr, ten náš životní soundtrack z té doby, který jsme žili. Tak když to tady tak pročítám, fakt není tady snad jediný hit, a to dokonce se tady objevili i Rammsteini, který bych se tam nedal. Máte skvělý vkus. Musím ale vybrat jenom jednu jedinou srdcovku, která je na vaše přání. No a tak dneska, protože to bylo takhle těžký, tak vybírám zprávu, která přišla úplně první. Ale úplně první. Byla od Ivči. A Ivča píše, ahoj Jirko, miluju Wonderland od Passion Fruit. A to je celý. Tak, když to miluješ, no tak tady to je. Srdcovka na přání. Jenom pro Ivču. Tak snad vám udělá radost. Takhle taky zní léto. Passion Fruit, Wonderland na Hit Radio právě teď.

Rozier na Hit Radio. Chviličku před 1:15 naše srdcovky pomalu, ale jistě končí za chvíli. Ještě například Linkin Park. K tomu přidám taky Christinu Perry. A stihneme i Disturbed, mimochodem srdcovka na přání, ta už je taky za náma. Další bude opět zítra, díky ještě jednou za všechny zprávy, které posíláte na WhatsApp Hit Radia 777-937-777 a nebuďte smutní, máme před sebou ještě celý týden, tak třeba zítra na vás ta srdcovka na vaše přání vyjde. Budu držet palce, zkoušejte to každý den. Od pondělí do pátku, vždycky ve 12 srdcovky na Hit Radio.

0: vás. Moře je blíž, než si myslíte. Vyberte si last minute dovolenou z Coral Travel na coraltravel.cz. Coral Travel. Poleďte s námi za zážitky.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: závěru dnešní polední pauzy. Kristina Perry, posloucháte Hit Radio. Za chvíli taky nejnovější zprávy, ještě předtím aktuální pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis Prahy a okolí, pěkné odpoledne. Nehoda vás pořád ještě může zdržet v ulici k Barandovu. Policie tam vyjela ke střetu 3 osobních vozidel. Dočasně je tam zúžená vozovka a stojí to už od Pražského okruhu. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastů.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg, červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Toto je.
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
3: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: I teď si můžete na webu CK Eti rezervovat báječnou dovolenou v Egyptě s odletem z Prahy. Skvělé ceny i česky mluvící delegáti samozřejmostí. www.ckety.cz
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: 13 hodin, jsou to další krátké zprávy a Bára Purkártová. Příjemné odpoledne. Moderní technologie usnadňují i cestování. Třeba na Berounsku, v Brdech a pod Brdsku pokračuje druhý ročník digitální návštěvnické karty, která nabízí slevy na výlety, ubytování nebo gastronomické zážitky. Více ředitelka destinační organizace Berounsko Hana Hajková.
8: Letošní novinkou je například vstup do koněpruských jeskyní se slevou 10% či sleva na půjčení šlapadel v autokempu Beroun a mnoho dalších. Nové slevy však stále průběžně přibývají.
7: Více informací, včetně seznamu zapojených míst, najdou zájemci na www.návštěvnickákarta.cz. Do poloviny letošního roku zaznamenala tuzemská kina necelých 6 milionů diváků. Tímto tempem by celoroční návštěvnost zaostala za loňským rokem. Do českých kin loni přišlo skoro 13 milionů diváků. Nižší návštěvnost kina naposledy zaznamenala v covidovém roce 2021. Klimatické sucho bude v Evropě sílit, a to i přesto, že srážky výrazně neubývají. Podle vědců, včetně těch českých, je hlavním problémem oteplující se atmosféra. Právě ta je žíznivější a urychluje vysychání půdy, vegetace i vodních toků. Pro Česko je to zvlášť důležité. Leží na evropském rozvodí a většina vody od nás odteče. Teď ještě pohled do regionu. Česká pošta od září dlouhodobě uzavře svoji pobočku v Durychově ulici v Praze 4 na Lhotce. Důvodem je demolice budovy, která souvisí s výstavbou metra D. Právě v objektu, který půjde k zemi, má pošta svoji pobočku. Posledním dnem jejího provozu bude pondělí 31. srpna od 8 do 3.
9: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
7: Podle předpovědi by u nás v Praze a také v okolí mělo být dál hlavně polojasno nebo skoro jasno. Na teploměrech dnes naměříme mezi 27 a 30 stupni.
5: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
10: Pohodové úterní slunečné odpoledne přeju, jsem rád, že posloucháte Hit Radio. Dneska máme 28. července, polovina prázdnin skoro pryč. Nicméně je to důležitý datum, pokud máte svou babičku, svýho dědečka, anebo už vy jste babička nebo dědeček, protože právě dneska je Mezinárodní den prarodičů. A co je ještě zajímavější, takže první mileniálové už teoreticky vlastně můžou být i prarodiče. Jací jsou a jací budou mileniálové jako dědečkové a babičky, a můžeme jim tak vůbec říkat? Tak to řeknu za chvíli. Tady u nás na Hit Radio.
11: Tak už

Je 13 hodin, 12 minut, posloucháte Hit Radio. Dneska je 28. července a já se ptám, máte to štěstí, že ještě pořád tady máte svoji babičku nebo dědu? Tak jim zavolejte. Dneska je totiž Mezinárodní den prarodičů a co je zajímavý, tak je fakt, že se to pomalu, ale jistě začíná týkat i mileniálů, jo? První mileniálové už opravdu můžou mít svoje vnoučata. Mně to teda matematicky vychází pro ročníky 1983, tam už se to vlastně úplně v pohodě zvládnout dá. Takže pomalu nám vlastně přichází nová éra. A tak si říkáme, jací budou mileniálové jako prarodiče. No je to jednoduchý. Za prvý jim neříkejte babi a dědo, jo, tohle oslovení podle mě úplně vymizí. Budou mít Apple Watchky, budou počítat kroky, místo cukroví, tak vám pak budou nutit proteinové muffiny, budou vysvětlovat, že Harry Potter je klasika, stejně tak jako ti předtím, mluvili o Vinetuovi. Vnouče pak dostane místo Lega zážitek, jdeme spolu na unikovku. Nostalgicky budou pouštět Eminema, Linkin Park, Britney, Coldplay a budou říkat, jo, tohle tenkrát byla hudba. No a taky navíc ještě babičky budou otravovat fňukáním, že matcha latte kdysi stálo pod stovku. Tak ještě jednou babičky, dědečkové, díky, že vás máme.

0: Enrique Iglesias na úterní odpoledne, posloucháte Hit Radio, 13:23. Viděli jste teď ceny benzínu? Asi určitě, že jo? Šlo to prostě nahoru. Šlo to nahoru, je to hrozný, nikdo s tím nic nedělá, ale je tady vlastně jako šance, jak neplatit tolik. Nebo co tolik? Tady je šance, jak neplatit vůbec. My, Hit Radio, ti dáme plnou nádrž. A ne jednu. Ve hře je až 10 000 na tank kartu Easy od Orlenu. Jak na to? Stačí poslouchat v pátek mezi 12. a 15. hodinou Hit Radio a jakmile uslyšíte signál, volejte do studio. Já vám pak položím 10 rychlých otázek a za každou správnou odpověď vám dám 1 000 korun, což teda znamená, že 10 správných odpovědí je 10 000 korun a to je naše dokonalá desítka. Kdyby náhodou vám to nevyšlo, že byste se nedovolali anebo byste nevěděli správné odpovědi, tak nebojte se, i tak pro vás máme možnost, jak neplatit tolik za benzín, protože Orlen právě teď rozdává epické letní slevy. Když budete tankovat efektu, tak můžete se slevou 1 koruna na litr a prémiovou vervu se slevou 2 koruny na litr. S Orlen aplikací každé pondělí anebo s tank kartou Easy každý den. Ve Stop Café navíc ještě vás čekají taky osvěžující letní drinky a čerstvě rozpečené sendviče na cestu, aby to bylo příjemnější. Takže nezapomeňte v pátek tady u nás na Hit Radio v čase 12 až 15 dokonalá desítka s Orlenem.
1: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 000 korun. Jen do konce srpna.

0: Moře je blíž, než si myslíte. Vyberte si last minute dovolenou z Coral Travel na coraltravel.cz. Coral Travel. Poleďte s námi za zážitky.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si

na úterní odpoledne Alex Warren. 13 hodin 35 minut, dneska v srdcovkách, které byly jako každý den ve 12 hodin, tak jsme vzpomínali na letní dovolenou na Costa Bravě, kterou prakticky každý z nás zažil, nebo většina z nás určitě. Schválně se poptejte v práci vašich kolegů, kamarádů, kdo všechno byl na začátku milénia na Costa Bravě, protože tenkrát tak to byla snad nejoblíbenější destinace všech jako Čechů, co se jezdilo. A dokonce tak jsem tady objevil zprávu na WhatsAppu Hitradia od Marcely, která mi psala ještě do srdcovek, že v roce 2004, takže se opravdu jako najezdila hodně na Costa Bravo jako technický průvodce. Vždycky na té dovolené byl s náma nějaký delegát a vždycky byl i v tom autobuse. Absolutně nezávidím vám všem, kdo se tohle někdy dělali, protože mít tam účastníky zájezdu v opilí Čechy a 24 hodin navíc v tom autobuse, to je prostě jako, to musíte mít svatozář. No a právě Marcela tak psala, že jezdila v tomhle roce na Costa Bravu 25 hodin tam a za dalších 8 hodin se zase s jinou partou turistů vracela zpátky a že to takhle dělala pravidelně. Pokud byste teď jako si říkali, no tak jasně, za ty prachy to muselo být skvělý. Tak pozor, píše mi, že z Prahy do Českých Budějovic, nebo respektive tady, jo, mohla jsem si dát ještě cestou domů z Prahy do Českých Budějovic, jasně, že končila v Praze a pak se vracela domů. Tak pozor, měla 1300 korun za tu cestu. 13, já vím, že to bylo v roce 2004, ale pořád. To prostě jako vůbec za ty prachy jako nestálo, ne? Podle mě muselo být strašný. Ale věřím, že těch zážitků bude mít jako Marcela neuvěřitelný množství. Když už se teda bavíme o té letní dovolené, tak my tady na Hit Radio pro vás chystáme naprosto fantastický víkend, a to víkend plný letních hitů. Nazvali jsme ho Summer Party. Začínáme v pátek ve 3 hodiny odpoledne a pak pojedeme až do nedělního večera. No a uslyšíte prostě ty největší letní hity, který si vybavíte, na který si vzpomenete, který jste zažili, na který jste tančili i s animátorama, jako třeba možná i na té Costa Bravě začátkem milénia vás naučili tehdejší a tamní animátoři tenhle ten legendární taneček. Rok 2002, Last Ketchup na Hit Radio.

0: Ashley Arms na Hit Radio s hitem Legendary 2:45. Dneska nezapomeňte opět dál poslouchat Hit Radio mezi 18. a 21. hodinou. Opět vás čeká náš speciální pořad, 3-hodinový pořad, kdy uslyšíte legendární hity, který jste třeba možná ani 30 let neslyšeli. Koho ale velmi dobře znáte, tak to jsou například skupina Mirai. Mám pro vás připravený hit Dokola. No a zároveň do 14. hodiny, než budou další nejnovější zprávy a pochopitelně také aktuální informace z dopravy, tak stihneme ještě například Dašu a nebude chybět ani Ed Sheeran. Tak zůstaňte s námi, zůstaňte si trádejem.
1: Kovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: Ale právě teď před námi nejnovější zprávy. Jestli se chystáte během nadcházejících několika dní nebo víkendu do Krkonoš na výlet, když bude takhle krásně, tak jenom pozor, jsou tam kvůli počasí přísnější pravidla. Podrobnosti vám řekneme už za chviličku ve zprávách, ještě předtím rychlý pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Zdržení teď hlásí Pražský okruh. Štosuje se to nárazově před kilometrem 26 ve směru na letiště. U Krajnice je tam totiž odstavené vozidlo, tak si tam dávejte pozor. A další dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: I teď si můžete na webu CK Eti rezervovat báječnou dovolenou v Egyptě s odletem z Prahy. Skvělé ceny i česky mluvící delegáti samozřejmostí. www.ckety.cz.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: Máme 14 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Příjemné odpoledne. Správci Krkonošského národního parku vyzývají návštěvníky, aby ihned hlásili jakýkoliv zárodek možného požáru. Varovali také před používáním přenosných vařičů v přírodě. Riziko vzniku požáru v příštích dnech kvůli vysokým teplotám poroste. Premiér Andrej Babiš a první místopředseda vlády Karel Havlíček by mohli příští rok na jaře navštívit Čínu. Babiš to uvedl po jednání kabinetu. Návštěva na úrovni vlády by podle premiéra mohla přinést konkrétní ekonomické výsledky. Ceny mléka v obchodech rapidně klesají. Někde je dokonce levnější než balená voda. Na evropském trhu jeho přebytek. Prodejní ceny jsou ale pod náklady na výrobu. Potvrzuje to také prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.
6: Poslední rok Čína zavřela hranice evropskému mléku a výrazně se snížily odběry i na Blízkém východě, takže najednou je v Evropě obrovský přetlak nabídky mléka a to cenu táhne velmi rychle dolů. To mléko je pořád stejně kvalitní, jako bylo.
5: Aktuální ceny doprovází také ztráty. Větší podniky je budou mít v milionech korun měsíčně. Menší farmy, které mléko sami zpracovávají a prodávají, ale naopak o odbyt nouzy nemají. A teď se podíváme k nám do regionu. Staveniště na Wilsonově ulici před budovou hlavního nádraží v Praze vyvolává řadu emocí a také spekulace. Lidem se nelíbí kolony na magistrále a šíří se zvěsti, že se tam buduje cyklostezka a že se navíc zruší parkoviště. Ani jedno ale není pravda. Jde pouze o nutné opravy. Velké proměny lidé čekat nemají.
7: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozů Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
5: Teploty se dnes pohybují mezi 27 a 30 stupni Celsia. Dál u nás v Praze a ve středních Čechách budeme mít většinou jasno nebo polojasno.
8: Jirka Pelnář, Hit Radio.
9: 2 hodiny odpoledne, venku svítí sluníčko, zítra navíc snad asi uhoříme venku, tak si to ještě dneska užijte, máme to asi 630 stupňů Celsia, je to mazec. Každopádně pořád nám nebude takový horko, jako je jednomu miliardářovi z Koreje, protože ten dostal nejdražší účet za svobodu na světě. Říká se tomu rozvod století a své ex-manželce musí vyplatit 23 miliard korun v hotovosti. Tady není umění dobře se vdát, tady je umění lépe se rozvést ještě teda. Tak jako klobouk dolů. Za chviličku pravda nebo bullshit a dneska to opět bude o rodinných vztazích. Teď Sunrise Avenue, Hollywood Hills. Tak ještě jednou pohodové slunečné odpoledne. No, this is not the time or the place for broken-hearted.

0: Sunrise Avenue Hollywood Hills, chviličku po druhé hodině odpolední.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Je to tady dvě hodiny odpoledne a tak nás čeká další průzkum, který
1: vědci
0: dali dohromady. A dnešní téma je, že vědci nám tvrdí, a teď je to velmi vysoké číslo, že dělání si srandy z partnerky redukuje mužů v stres až o 90%. Je to možný nebo ne? Že když prostě pánové jako přijdeme domů a teď si prostě jako uděláme legraci s naší paní, tak najednou jsme víc v pohodě, jo? Pak si lehneme na gauč, že jo? Říkáme si, tyjo, to je vlastně jako docela hezký den. Je pravda, že já k tomu dodávám, že ano, asi takový to popichování, poštichování, dělání si legrace jeden z druhýho, asi to snižuje náš stres. To určitě. Co o 90%? Možná o 95%. Ale taky nám to o 90% zkracuje život. Blbý fóry. Takže to je jako... Tady ty misky vah, ty jsou jako v rovnováze, no. Blbý fór, je tam párvička a člověk je na vozíčku. Takže myslíte si, že...
1: Vědci.
0: V tomhle mají pravdu, že doopravdy, tak mužů v stres, tak se až o 90% může snížit, když si udělá legraci ze své paní. Dejte vědět, a jak to máte vy doma? Pošťuchujete se, popichujete se, děláte si srandu jeden z druhýho? A nebo dámy, prostě jenom ten váš má stejně blbý humor jako každý jiný chlap. 777 937 777, WhatsApp Rádia. Pište, volejte hlasovky.

0: Offenbach na Hit Rádiu ve 14 hodin a 14 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Dneska tady řešíme téma, že
1: vědci
0: tvrdí, že chlapům klesne stres až o 90%, když si může doma udělat srandu ze své paní. Pánové, opravdu to tak máte, že když si prostě můžete udělat nějaký nejapný žertíček, tak se najednou cítíte víc v klidu? Mě spíš zajímá, jak to máte ale vy doma, jestli žijete v takovém tom harmonickém vztahu, kdy si skoro až vykáte, chodíte kolem sebe po špičkách, anebo naopak prostě do sebe rejete, kočkujete se, popichujete se, a jestli je tam o to víc takový ty pozitivní energie, a naopak jestli je to jako Itálie, jo? Ono je to taky docela tenkej led, zejména ty naše fóry. Koukám na WhatsApp Rádia 777-937-777. Čau Rádio, my jsme s manželkou spolu už 42 let a kočkujeme se pořád a je to hezké. Dobrý, další zpráva. Čau Rádio, no je. Bez pošťuchování by to ani nebylo ono. Rejeme do sebe každý den, no a když vyhrávám a chlap už mi na to nemá co říct, tak řekne, že jsem trubka a prostě jedeme dál. Tak pěkný den. Děkuju za zprávu. Tohle je taky vlastně pravda. Markéta tady píše, že záleží, v jakém rozpoložení se daná žena nachází. No ale tak to my chlapi nemáme šanci poznat, že jo? v jakém rozpoložení se momentálně nacházíte. To jako, jestli existuje nějaký chlap, který by tohle dokázal jako poznat, v jakém rozpoložení, v jakých emocích se manželka nachází ještě dřív, než mu to sama řekne, tak klobouk dolů, začal bych věřit i na zázraky. Každopádně teda Markéta píše, že někdy se teda jako daná žena přidá a popichujou se oba dva. A jindy by ho zase nejraději poslala do háje. Obecně si myslím, že jsou ženy často hromosvodem špatné nálady vlastních mužů. A pak dochází už spíš k hádce. Zdraví Market. To, že jste hromosvodem špatné nálady vlastních mužů, na tom možná něco bude. Ale myslím si, že obráceně to funguje taky tak. Čau Jirko, tak s tím musím souhlasit, protože můj muž si ze mě dělá srandu permanentně a strašně se u toho baví. Když už vidí, že mi tečou nervy, tak nastoupí jeho, už si se uklidnila, a to mi doleždou slova i vztek. Naštěstí je to takový zdravý škádlení. Zdraví Monča. Monča, taky děkuju za tuhle zprávu, no a posílejte dál vaše zkušenosti z domova, ze života. 777 937 777.

0: I tenhle hit můžete slyšet živě v naprosto výjimečném a jedinečném koncertu už za týden, přesně za 10 dní, a to v Praze na Letenské pláni. Marek Ztracený, budete u toho, my Hit Radio taky.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Teď ale zpátky k našemu zásadnímu tématu. Jestli je pravda, když
1: vědci
0: tvrdí, že mužům klesne stres o 90%, když si muže doma dělat srandu ze své paní. Tak v tom se asi shodneme, že ano, rozhodně, uleví se nám. Ovšem chviličku na to, když ten for je až moc blbej, tak nám ten stres v rámci jojo efektu může vyletět dvojnásobně. Takže jenom bacha na to. Jinak, co se týká vašich životních zkušeností, tak vesměs mi píšete, že je pravda, že když doma si ze sebe umíte navzájem udělat legraci, tak si ani nemusíte říkat, jak moc se máte rádi, protože tohle je přesně takový ten důkaz lásky. No a pak se tady ještě našla jedna zpráva, teď ji tady hledám, někde jsem ji tady viděl. Nevidím. No, těch zpráv je strašně moc, ale to bylo jako zásadní, protože tam bylo, že mu klesl stres až o 100%. Jo, tady už to vidím. Čau. Mě klesl stres s mojí paní o 100%. Rozvod se podařil. Dobrý, tak jo. Tak to je zase na úplně jiné téma. Každopádně v tomhle si teda asi jako shodneme, že pokud si umíte jeden z druhého udělat legraci a ten druhý se zbytečně moc často za to neuráží a umí vám to oplatit, tak ten vztah je asi jako šťastnější. Nebo šťastnější je možná silný slovo, ale může třeba vydržet díl a
1: vědci
0: mají pravdu, že i chlapům se opravdu může ulevit od těžkého dne v práci, když přijde domů, a může si trošičku rejpnout do své paní. Tak dámy, děkujeme za to, že jste naším hromosvodem a že ten náš blbý humor občas vydržíte.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

David Guetta na Hit Rádiu. 5 minut po 2:30, posloucháte Hit Rádio, s váma taky Jirka Plnář a přišla mi zpráva na WhatsApp od Tomáše, který píše: čau, jsem single. Velmi rád bych si našel paní, ze který bych si mohl dělat legraci. Jak mám ale na prvním rande, nebo ideálně poznat, že má žena smysl pro humor? Existuje na to nějaký obecný recept? Díky moc za radu. Co by se na to dalo říct? Rada, jak poznat, jestli má žena smysl pro humor. Jednoduchý, asi. Jak poznáte, že má vaše paní smysl pro humor? Až bude mít fakt blbou náladu, bude nervní, bude protivná, nebude s ní řeč, budete kolem ní muset chodit po špičkách, fakt jako, bude hodně nervní. Tak se jí zkuste zeptat, jestli to není třeba tím, že stloustla. Odpověď poznáte sami, jestli má smysl pro humor. Pokud to přežijete. Bon Jovi, Keep the Faith, další legendární hit.

0: Anderson a Rudimental na Hit Radio, chviličku před 3:15, pomalu, ale jistě se nám blíží 15. hodina a s ní také start naší odpolední show na Hit Radio. Opět spoustu informací z regionu, spousta legrace a to až do 18. hodiny, takže dál určitě zůstaňte s Hit Radiem. Já jsem Jirka Plnář, přeju vám pohodový zbytek dnešního dne, ať už na dovolený, anebo v práci. Zítra se na vás znovu budu těšit v pravé poledne, kdy ve 12 hodin nám začnou srdcovky. No a hlavně po druhé hodině odpolední, tak si dáme naší oblíbenou středeční ruletu dvojsmyslů. Na to se těším moc, takže i zítra bude o zábavu postaráno. Tak dál zůstaňte s Hit Radiem, mějte fajn den.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne v Praze a středních Čechách.
2: Míříte právě z práce? My jsme v ní. Tak vás zdravíme, Káťa, Vince, Dominik.
3: Je to tak, za chvilku už budeme společně s vámi opět s porcí ne tak kvalitního humoru, těšíme se na to.
4: Ano, ale nebojte, my to vykompenzujeme velmi kvalitní muzikou.
2: My tu laťku dáme tak nízko, aby jsme ji mohli přeskočit, hele.
4: Au, prč. Jo, mám

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: A přátelé, máme tady další krásný den, což znamená, že začíná čtvrtá hodina a my se roučíme s tím, že se v Praze dá jezdit. Úsek Újezd Lazarská, Hlávkův most, Plzeňská, Zbraslav, Kbelská, centrum města, nábřeží, všechno nám, co začíná stát. Takže opatrně a rychle domů, dokud je čas.
2: Každá cesta má cíl. Ta nejlepší ale vede na terasu se zahradním nábytkem od Noely. Noela.cz.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
5: Je 15 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkártová. Pěkné odpoledne. Ke státním maturitám letos na podzim půjde 10,5 tisíce žáků. Meziročně je to asi o 2 tisíce méně. Pro zhruba 8,5 tisíce z nich jde o opravný nebo náhradní termín, pro zbylé pak o řádný. Didaktické testy společné části maturity budou studenti skládat od 1. do 3. září. Více než 60 synagog a hřbitovů bude možné zdarma nebo za dobrovolné vstupné navštívit v neděli 9. srpna, při dni židovských památek. Letošní 9. ročník akce zájemcům otevře jednak památky, které prošly obnovou, a jednak ty, které nejsou obvykle přístupné. Lvice Elza, kterou rezort životního prostředí zabavil z nelegálního chovu zápasníka Carlose Vémoli, se stěhuje. Nový domov najde v centru pro velké kočkovité šelmy v Nizozemsku. Kromě zvířat z nelegálních chovů stanice pečuje také například o zvířata žijící ve válečných oblastech. Závěrem ještě fotbal. Zinedine Zidane si dnes oficiálně převzal francouzskou reprezentaci. Na postu hlavního kouče nahradil Didier Deschampa, který tým na nedávném světovém šampionátu dovedl na 4. místo. Zidane bude francouzský nároďák trénovat minimálně do mistrovství světa v roce 2030.
6: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v autocentru Dojáček Vršovice. www.dojacek.cz.
7: Přátelé, a připravme se na pořádná vedra. Nebude to možná zdaleka tak hrozný, jako to bylo na začátku leta, ale i tak připravte se na 38, možná 40. Pak nám trošku sprchne. Máme každopádně poslední možnost užít si léto, aniž bychom měli spocený úplně všechno. Takže
3: práce končí, život začíná. Jdeme na to Praho. Odpolední show Hit Rádia City s Dominikem Bršanským a Vincentem Navrátilem.
8: Jsme tady v kompletním počtu, no my dva, jo, a doufám, že každý z vás taky 2 minuty po třetí. Ahoj, Vinci.
9: Ahoj, Domčo. Nazdar.
8: Přátelé, Vinca sice v počasí říkal, že nebude zas takový vedro. Akorát pátek bude určitě 100% nejteplejší den roku prej. Dneska čtvrtek. Ještě cajk.
9: Ne, čtvrtek, pátek bude v pohodě, pátek už bude pršet. Nestraš, prosím tě, lidi. Ty seš ten klasický rozhlas, který chce vytvořit toho davový šílenství.
8: Ono to bude postupovat totiž východně. Tam, kam budu putovat já, protože já jedu na Moravskoslezský kraj.
9: Aha.
8: A já vám to z té Prahy odvezu, slibuju.
9: Já nevím, jestli to víš, kamaráde, ale už nejsi v Orlovi, tady seš v Praze, tady jsou jiný pravidla a jiný teploty.
8: A taky rádio, kde jsou opravdový mikrofony, vy nás opravdu slyšíte, my jsme měli dřevěný v Orlové.
9: No, a měli jste jednoho diváka, to jste byli vy a zrcadlo.
3: Hit Radio City.
8: A proto jsem vyšperkoval své moderátorské schopnosti. Stejně jako Vinca. Přátelé, Pink, startujeme další odpoledne. Hezké úterý.
10: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: Takhle zní vaše úterní hit rádio City. Hezké odpoledne přejí Vince a taky Dominik. Neuvěříte, kdo je v Praze? Dan Brown, autor Šifry mistra Leonarda, tajemství všech tajemství, které se v Praze odehrává, je opět znova v Praze, takže to zase taková pecka vlastně není.
1: Přátelé, já vám musím něco prozradit. Je tady možná slavná detektivka, ale já tady mám taky jeden případ. A to je případ, proč je můj kolega v rádiu v této chvíli absolutně nahatý.
0: Má to důvod a vy ho uvidíte na sociálních sítích.
1: Ano, doslova, vy ho uvidíte na sociálních sítích.
0: Nic jste nepoznali, ne, na začátku. Ale říkám si, pozor, to, co říkáš našim posluchačům a vy uvidíte na sockách, se vlastně dá dohromady, protože třeba Dan Brown, já jsem si u něj řekl, že je super stát se slavným jako spisovatel, že za tebou chodí lidi, co tě znají jenom díky knížkám a to budou hlavičky, že?
1: Dominiku, seš nahatej. Já tě nemůžu brát literárně vážně, ty seš nahatý a říkáš mi něco o nějaký detektivce. Já vám něco řeknu, přátelé, já tady taky vidím nějakýho a to je pan Brown a je to nahatý Dominik.
0: Tak pokud za mnou budou chodit lidi podle toho, jaké výstupy ode mě viděli, přátelé, tak za mnou nebudou chodit lidi, co chodí za Danem.
1: Já mám několik tipů. Vy se koukněte na sociální sítě Hit Radio City. Dominiku, ty se oblíkni a pust tam další písničku. Ideálně v tomto proboha už tam je co pust.
0: Já si Dana strašně vážím.
1: Pust tam tu
0: písničku.
1: A tak
0: posílám píseň Danovi Brownovi, odchyťte ho na fotku.
1: Human, to seš ty v celý svý kráse. Jak tě stvořil?
0: Jo, jsem bouchl do mikrofonu.

0: pokud vezete dítě někam, anebo od někud na hlídačku z hlídačky, jáselo a zpívalo celý auto. Hunter X na Hit Radio City. 15 hodin, k tomu 19 minut.
1: Pokud taky vezete dítě k svému bývalému partnerovi, tak mám pro vás dobrou zprávu. Váš rozvod nebyl ten nejhorší na světě. V Koreji minimálně měli rozhodně dražší rozvod než vy. Padl tam totiž rekordní rozvodová částka v hodnoti 23 miliard korun.
2: To je slušný, kdo se rozváděl?
1: Rozváděl se Chai Tchevon.
2: No tak nic.
1: Jsem si 100% jistý, jsem to přečet správně. No každopádně svý ex-manželce musel vyplatit takovouhle jako horentní sumu. Nomčo, chtěl by si být jako udržovaný, prostě...
2: Ne, právník, ne, být,
1: ale mě zajímá, víš, jako když dostaneš takhle prachy vlastně jako z rozvodu, jo? Vzal by si s miliardáře, vydržel to s ním pár let a pak se rozvedl?
2: No tak...
1: Nebo nějakou ani starou miliardářku?
2: No tak jo!
1: Jo?
2: Starou miliardářku, přátelé, určete si hranici, jakou byste brali, abyste opravdu počkali na takovou částku, mě třeba 70, jo?
1: 70, žena teda?
2: Žena, u muže 90.
1: Já bych to měl, že se ženou za miliony, s mužem za miliardy.
2: Já si normálně představuji, jak v těch autech se plácáte do čela, říkáte o 20, o 30 klidně.
1: No jako počkej, chceš mi říct, že kdybych ti teďkonc navrhl, Domčo, můžeš získat 23 miliard korun, ale musíš být 5 let ženatý se 70-letým pánem.
2: Nechce někdo podobnej mě se mnou střídat, abych do toho za půlku šel?

0: Tenhle song můžeš slyšet živě a zdarma. Zdarma. Už tento čtvrtek Parukářka. City Picnic. Startujeme v 16 hodin. City Picnic na Parukářce. Festival, co se vejde na deku.
1: Rád bych si koupil cukrovou

0: se podíváš.
1: Přesně půl čtvrtá a pokáč, jo, toho umíme, má nejenom hrát. Ale už pozítří si ho můžete poslechnout živě, kde, Vincente?
2: Na našem City Pikniku. City Pikniku.
1: Na parukářce. Chystá se to, o 4 hodin budou kapely jako Lollipops, to je pro děti program.
2: Ano, potom naše úžasná Jasmin zaspívá a pokud chcete vidět, jak za sebe Dominik udělá bimbase pro vaše pobavení, tak se koukejte, protože bude komikace naše improvizovaná komediální show.
1: Možná si říkáte, další festiák, no ale tenhle je zdarma, navíc v nádherným prostředí, že? A je to s váma super.
2: Je to úžasný, užijeme si to léto, nějaký dobrý jídlo, nějaký dobrý pití, jenom bacha, ať to nepřeženete, ať se neprobudíte druhý den s bouličkou na hlavě.
1: Jo, na pro tyhle případy jsme samozřejmě na místě zařízení, ale není zakázáno se bavit, protože ve žlutých hlásních to bylo fantastický, pamatuješ?
2: Já si to pamatuju. Hele lidi, je něco, co si v životě můžete nechat ujít, třeba jako cholera, ale tohle si v životě ujít nechat fakt nemůžete, takže doražte na City Picnic, je to bomba!
1: To by mě nenapadlo. Co si v životě můžeme nechat ujít? No ale vy to ve čtvrtek stihnete. Gigi D'Agostino a tohle dáte taky. Cestou z práce při úterý, než ty teploty překročí 40. Hezké odpoledne.

0: Tady je Alvaro Soler. A tady je Vosa. No, představte si to, v Praze, v polovině prázdnin, všechny nás otravují vosy. Fakt, doteď jsem je neviděl a včera na Zvonařce se člověk nemohl napít ani koli normálně.
1: Na to špiva.
2: Ale proč si myslíme, že jako oni otravujou nás? Co když my otravujeme je?
0: My kolem nich kroužíme?
2: Proč oni nemají právo prostě jít do parku a jako chvilku pofelit?
0: Hele, pofelit. Pofelit znamená nás obtěžovat, lítá nám kolem obličeje. Máte nějaký zaručený recept? Když zaháníte vosu, každý to zná. Co opravdu pomůže a zažene jí?
2: Nezahánět jí. Nebejt atrakce pro ní. Prostě jenom buďte, ona si vás odčuchá a
0: odběhne. Ty mě to ještě baví.
2: Já jsem alergik a jsem ale taky mírumilovný.
0: A jako alergik, mezi vámi jich je určitě taky spousta. Děláš jakože nic, když ti sedne na tvář?
2: Ano.
0: Na ramínko?
2: Ano.
0: Na pupíček?
2: Ano.
0: A když deníš?
2: No tak doufám, že mi aspoň koupí drink.

0: tenhle Ital se vyved. Damiano David. Posloucháte Hit Radio City, 15 hodin 48 minut. Kvapem se blíží zprávy. Kolik byste řekli, že nás Čechů navštívilo česká kina za první půl rok?
1: Tak byl úspěšný rok pro kina.
0: Byl?
1: No i velmi, já si myslím, že po dlouhý době, možná nejúspěšnější za posledních 10 let, se bych si jako dovolil tipnout, protože Odyssea, potom ještě takový to Obsession, to taky byl hit.
0: Tato pravda si válcuje, Odyssea.
1: Já bych si tím pádem tipl, že 700 tisíc. To je moc?
0: Naštěstí, kina nejsou úplně mrtvá, podle tohohle odhadu, uvidíte, respektive uslyšíte ve zprávách.
1: Víc? Je to víc, než jsem tipnul?
0: Je to o dost víc, ale chodí nás do kina méně a méně, není se čemu divit.
1: Počkej, tam jo, počkej, za půl rok.
0: Půl rok.
1: Tak 800 tisíc.
0: Kina letěly v době, kdy letěl Tomáš, ale hity, ty jedou furt dele. Pocity.

0: Ježiš, jaký ona měla kraťásky na Karls. Až jsem se z toho. 15:59, posloucháte Hydrádio City a možná se i z toho, co nás čeká, doprava, mrknem se s Vincou na cesty, tak opatrně hlavně.
1: Přátelé, Kbelská plzeňská ulice stále stojí. Žádná novinka toto v našem životě není. Ale taky stále stojí hlávku v Most, úsek Národní a úsek IP Pavlova a Štěpanská. Pokud ale máte pocit, že můžete jít na autobus, tak si úplně nepomůžete, protože autobusová linka 167 je aktuálně odkloněna až do Vypichu. Takže přátelé, prosím vás, radši běžte pěšky, anebo nechoďte vůbec nikam. Jděte k vodě.
0: Kámo, ty to děláš druhý den. Profik.
1: Profik.
0: Profik. Děkuju.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90.

0: z aplikace Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
2: Aplikaci Rádia CZ Hit Radio City.
3: 16 hodin, jsou tu další krátké zprávy a Bára Purkartová. Růst rodičovského příspěvku o 50 tisíc na 400 tisíc korun od příštího roku Senát patrně schválí. V případě narození dvojčat a vícerčat jde o dvojnásobek základní částky. Přijetí vládní novely dnes plénu doporučil garanční sociální výbor. Senát ji projedná zítra. Do poloviny letošního roku zaznamenala tuzemská kina necelých 6 milionů diváků. Tímto tempem by celoroční návštěvnost zaostala za loňským rokem. Do českých kin loni přišlo skoro 13 milionů diváků. Nižší návštěvnost kina naposledy zaznamenala v covidovém roce 2021. Pro začínající podnikatele je nově k dispozici praktický průvodce. Přehledně vysvětluje pravidla důchodového a nemocenského pojištění. Vydala ho Česká správa sociálního zabezpečení, jak říká mluvčí úřadu Jitka Drmolová.
4: Nová příručka provází podnikatele jednotlivými oblastmi sociálního zabezpečení, a to od zahájení samostatné výdělečné činnosti až po pravidelné povinnosti v průběhu roku. Včasné a správné plnění povinností v oblasti sociálního zabezpečení má přímý vliv na budoucí nároky.
3: Příručka je určena hlavně začínajícím OSVČ, poslouží ale i těm stávajícím. Zájezdy ve Středomoří nejsou v ohrožení kvůli ničivým požárům. Uvedli to cestovní kanceláře s tím, že místa, kde Češi tráví dovolenou, nejsou přímo zasažena přírodními katastrofami. Kromě Francie a Španělska v Evropě s požáry bojují také v Itálii a Řecku.
5: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
6: Přátelé, venku 28 stupňů, obloha zalitá sluncem, vzduch je příjemně suchý, pouze 31% vlhkosti. Dneska nemusíte očekávat žádný déšť, ideální podmínky pro odpolední program, takže hurá někam k vodě. To znamená třeba...
2: Práce končí, život začíná. Jdeme na to Praho. Odpolední show Hit Radia City s Dominikem Bršanským a Vincentem Navrátilem.
6: Do tramvaje, to znamená třeba někam do tramvaje, pokud chcete někde, kde je mokro.
7: Máme 4 hodiny a 4 minuty k tomu. Vidíte, to byla nejdelší pauza v éteru, ale plynule jsme přešli.
6: Já jsem se potřeboval napít. Děkuju, že jsi mi to tam pustil. Ty jsi vytušil, že já mám sucho v puse.
7: Kamarádi, ale my jsme se hraní všichni, léto je konečně kompletní. Bývalý prezident Miloš Zeman konečně vyrazil na rybník na tom žlutém člunu.
6: Legendární člun.
7: Zajímá, jestli to je furt ten samej, anebo jako třeba ti mezi námi, co nosí furt stejný hadry, tak jenom kupují nový, jako...
6: Myslíš jako furt ten samej Zeman, nebo ten člun?
7: Nevím právě.
6: Jedno z toho... Ty mi to uděláš znova. Já už dneska nic neřekl, až bys mi něco nepustil.
7: Napíse.
6: A teď jakou písničku?
7: Tohle má intro asi 30 minut, tak pojď.
6: Už ať je tady. Weekend! Blinding Lights. Ještě furt to není ono. Ne. Teď.
7: A furt tam nespívá, takže můžem. No ten Miloš Zeman na růžovým, ne. Žlutým
6: člunu. Můžeš toho nechat? Můžeš aspoň toho víkenda nechat, bej? Teď už fakt.

0: 11 minut po 4. hodině posloucháte Hit Radio City. Tohle byl Teddy Swims. A dámy, mám na vás filozofickou otázku. Kdyby se vás někdo zeptal, s kým chcete strávit svůj příští život? Jakého partnera si vyberete? Vybrali byste si toho stejného?
1: Protože 82% řeklo, že ne.
0: To je dost, kámo.
1: To je hodně.
0: Co myslíte?
1: Já si myslím, že... Myslíš si, že by si vybrala tvoje žena tebe znova?
0: Já se bojím, přátelé, jako většina z chlapů, co tohle slyší, že patří mezi těch 82%. Co ty?
1: Já bych chtěl potkat těch 18%. Jako jak vypadají ty frajeři, jestli 82%, to je drtivá většina. To není jako, že takový ty blbci, co vidíte dole, který prostě pokřikují voplý na ženský. Ne, to je jako hodně, takže 18% z nás jenom je kvalifikovanou na to, aby s tou ženskou mohli dostat i druhou šanci.
0: Potřebuju proto teda druhý život.
1: Ale víš co, ty vybral by si znova svoji ženu?
0: To je druhá otázka, jestli.
1: Je, tak výborně, tak frajere, tak se dneska domů nevracej. Ty se domů nevracej.
0: Samozřejmě, Pajulíško, moje milovaná, teď jsem zkontroloval, že jsi v práci, no, takže to je pro tebe, moc tě miluji. One Republic má moc ráda příštím, i v tom přes příštím životě bych si vybral i vás. One Republic.

0: Už to umíte z paměti? Eva Farná a Miraj na Hit Radio City. 16 hodin, 19 minut a mám takovou osobní. Rodičové, ještě vám nešibe? Zvládáte ty prázdniny, jo? Máme pro vás záchranu. Já vím, že jste se silami úplně na dně. Pozveme vás na letní Letnou, což není ale fotbal. Žádný fotbal na Letný, ale
1: je
0: cirkus.
1: To je úžasný cirkus, je to hlavně něco, kde vy si můžete užít takovou tu pravou atmosféru cirkusu zábavy, aniž by tím třeba trpěli nějaký zvířátka, protože tohle je nový cirkus. Místo zvířat uvidíte prostě jenom lidi, kteří se rozhodli, že gravitace neexistuje.
0: Skáčou, jezdí na motorce do kola sem a někdy i tam. Hele, já tam byl jednou a vlastně je fajn jenom pobejt v tom areálu, samozřejmě potom vidět nějaký představení a nasát tu atmosféru světských.
1: No ano, ale do toho tam prostě ještě bude úžasný jídlo, krásná atmosféra a dokonce tam budete mít i hlídání pro děti během večerního představení, takže vyjdete do šapita na umění a o děti je postaráno.
0: Rodičové, není zač. Určitě doražte, letní Letná startuje už 12. srpna.
1: Víš, co to bylo? Ne. To byly hromy, protože lístky mizí bleskově.
0: Co taky mizí bleskově a nám se podařilo ukořistit aspoň 4 lupeny? Tak to jsou lístky na Marka Ztraceného.
1: Mára na Letný. Přátelé, pokud máte chuť na poslední chvíli ještě vyhrát lístky na tady tu legendární akci, napište nám, sem nepoužitelný. A my si s váma zahrajeme naši úžasnou soutěž.
0: 777-937-777. To je to číslo, kam pište sem nepoužitelný.
1: A my vám dáme 10 otázek. Když na ně odpovíte v rekordním čase a v rekordní špatnosti, lupeny jsou vaše. Takže pište sem nepoužitelný na 777-937. A potom zase 777. No.
2: Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie.

0: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: proč nás posloucháte v Brně. Ostravo! To bylo pro mamku a babičku, proto je zdravím. Posloucháte Hit Radio City Rehab, přátelé, ani do Brna, ani do Ostravy, ale rovnou k Tomášovi.
1: Nepoužitelný. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
0: Ten se mi totiž na telefonu postěžoval, že je dneska nepoužitelný, nejspíš za to můžou ty teploty, ale ještě než vám řekne jakýkoliv slovo, normálně už bych ho vzal do éteru. Dejte si pozor, já jsem byl úplně paralyzován jeho hlasem, zvučně znějícím, navíc on jako skládá věty lépe než já, a to vzhledem k tomu, čím se živím, je blbá zpráva.
2: Domeniko, už nás nenapílej a pust ho sem.
0: Dámy a pánové, ahoj Tomáši!
3: Ahoj, zdravím všechny.
2: Jo, tak už chápu, o čem jsi mluvil. Tomáši, my jsme se dovolili do rádia. Jakou soutěž se dneska můžeme zahrát?
3: Jsme nepoužitelní, teda já konkrétně. Je to tak?
2: No samozřejmě, Ježíš, Konte, Tomáši, samozřejmě, že ano. Ale je to jednoduchý. Pravidla znáš, vzhledem k tomu, že pracuješ v rádiu, očividně. Co děláš ty za povolání?
3: Já jsem řidič tramvaje.
0: Představ si.
2: A víš, co by bylo ale hezčí, kdyby si ty vlastně jako by říkal ty zastávky sám. Kdyby jsi to neměl jako přednahraný, ale řekni nám nějakou zastávku, kterou projíždíš a řekni nám to, jako by si tam zhorna přijel.
3: Náměstí Bratří Synků. Příští zastávka, divadlo na Fidlovačce. A ty. Kluci, víte, jaká je to linka?
2: Tohle je 12, ne, 16, ne. Já jsem hrál v divadle na Fidlovačce. Co to je?
3: 18 je to.
2: 18. Já chtěl říct 8, no tak
0: hele,
2: to nevadí.
0: Ty bys měl mít výjimku, abys ty stanice říkal jako jediný řidič tramvaje sám.
2: Já jsem pro, ale každopádně bohužel v rádiu pracujeme my pro všechny a my pro tebe máme soutěž a teďkon se na ní vrhneme.
0: 10 otázek, 10 špatných odpovědí, ani jednou nesmíš odpovědět stejně a musíš to zvládnout v co nejrychlejším čase.
2: Časový limit startuje za 3, 2, 1, start!
0: Kolik stojí hodinová jízdenka na pražské MHD?
3: 128 korun.
0: Jak zvoní tramvaj?
3: Bum.
0: Čí sucha je na Karlově mostě?
3: Jonáše.
0: Za Brouky hit Chci zas v tobě spát.
3: Chci umírat.
0: Kolik členů má kapela Jelen?
3: 97.
0: Kolik let má Marek ztracený?
3: 92.
0: S kým Marek naspíval duet?
3: S nikým.
0: Z jakého masa je uherák?
3: Z vepřovýho.
0: Kdo je prezidentem USA?
3: To bude asi Garek Masaryk.
0: Jak dělá makak?
2: Tak teda jako, mimochodem, jako už jenom to, že jsme ti dali první dvě otázky nad MHD, je teda jako čistá náhoda, slibujeme.
0: Já to chystám dopoledne, čumím.
2: Ale kolik stojí doopravdy hodinová jízdenka v MHD?
3: Hodinová, no, to je 90-minutová, a tu už jsem 40 něco korun.
2: To je dobrý. Takže ne 128.
0: Záleží, jestli babce.
2: Jak zvoní jasný tramvaj, bum, já předpokládám, že ty tím pádem takovýto výstražný zvonění neděláš.
3: Ne, to ne, to je až potom.
2: Až potom to bum. A líbilo se mi teda strašně jako tvoje písnička Chci umírat. A ještě jsi to zaspíval jako Chci umírat. To není Chci umřít, to je Chci umírat. On si chce užít ten proces.
3: Jako postupně, no, postupně, tak to by nedalo ono, kdyby to bylo najednou.
2: Teda ty se, víš, co se mi líbí, ty jsi správný magor, to ti teda řeknu. Každopádně tvůj čas je 38:51, což tento týden bohužel stačit nebude. Možná si nevyhrál lístky na Marka ztracenýho, ale vyhrál si místo v rádiu. Kdyby náhodou ta 18 klexla, přijď sem za náma a budeš to s náma moderovat. Co ty na to?
0: Bereš?
3: Jasně, přijdu určitě.
2: Tak jo, hele, my ti strašně děkujeme, přejeme ti krásný život s krásným hlasem a měj se fanfárově.
3: Taky děkuju, mějte se, ahoj.
0: Ahoj, no a vy přátelé, až dneska budete nastupovat do MHD pro pocení, řekněte si, možná je vepředu Tomáš a život je v pořádku.
2: Ano, jak by řekl Tomáš, to určitě je.
1: Nepoužitelný z Hit Radia City.

0: splašený frekvence na tom Hitrádiu. Posloucháte Vincenta a Dominika. Hezké odpoledne. 16 hodin 41 minut, to si budu pamatovat, protože je to čas, kdy jsem se dozvěděl, a někdo z vás možná taky, že už existuje seriál Mladý Sherlock. A takovej ten s Benedictem Cumberbatchem, ten nejlepší vlastně, co kdy vznikl.
1: Špatná informace, několikrát. Je to stejně, jako když jsi dneska za mnou přišel a řekl jsi mi, hele, oni budou dělat ten seriál. A já jsem nebo nevím, řekl, už je.
0: To jsem si dohledal a ptali se, jasně, dělal to Guy Ritchie.
1: No a ten nedělal to s tím Benedictem Cumberbatchem.
0: Ale někdo z těch autorů řekl, že je to inspirován, nebo že to má nejblíže tady
1: ne,
0: k tomu Sherlockovi.
1: K tomu s Robertem Downey Juniorem.
0: Tak co já čtu za noviny?
1: Já vůbec nevím.
0: Já si
1: Guy Ritchie režíroval to s tím Robertem Downey Juniorem. To, kde hraje Jude Law.
0: Ano, a to taky máme rádi. Ano. Na čísle dvě to mám.
1: Ano, přesně tak. A o tomhle stejný režisér točil přece logicky a ne o jiný konkurenční franšíze.
0: Rozumím, rozumíte nejspíš taky. Znamená to jednu jedinou věc. Já do piči nebudu Sherlock ani za boha.
1: A my máme totiž s Dominikem takovou věc, že my říkáme, že já jsem Sherlock Holmes a on žije ne doktor Watson, ale bakalář Watson. A dneska to opět potvrdil.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro. Hit Radio. Hit Radio.

0: Tady už nám někdo míří na víkend. Čenasky a víno, tak pr. Je úterý, opatrně na těch cestách. Za chvilku taky zprávy, na který se vrhneme a píše se v nich, hledíme pod ruce, pořád se nikdo nepřihlásil k té kočkovitý šelmě, co se toulá, no skoro už po celé České republice.
1: A co jako čeká, že ten člověk udělá?
2: Dobrý den, prosím vás, jenom ta puma, kterou nemůžete chytit, to je můj mourek, prosím, noh toho, on přijde zpátky domů, fakt.
0: A potom, kdyby dodal os, tak jasný, od koho to uteklo, samozřejmě.
2: Os!
0: Takhle, furt se všude píše, kočkovitá šelma. Ale já myslím, že to je puma. Já jsem se díval, přátelé, na obrázky na Wikipedii a puma vypadá přesně tak, jako to, co natočili. Myslíš, že je to puma?
1: Když zadáš puma do Google, tak ti vyjedou 50-leté ženy, které hledají koloušky.
0: Jak se vábí pumy? Pumy. Pipi.
1: Ty už nejsi koloušek, kamaráde. Ty už dávno nejsi koloušek.
0: Tomu jsem dal velký super high. A za chvilku ke zprávám.

0: Posloucháte Hit Radio City, díky i v úterý, že můžeme být vaši parťáci. Za pár minut, konkrétně jednu, jsou tady zprávy, tak ještě předtím na cesty.
1: A nejdřív si dáme cesty MHD. Autobusová linka 167 je aktuálně odkloněna do obratiště Vypich. Linky 181 a 183 zpoždění. No a teď pojďme už na ty autíčka. Stojí to úplně všude, hlavně Kbelská, Plzeňská. No, já myslím, že je 5 hodin. Připravme se na to, že prostě bude stát celá Praha. Tečka.
2: Každá cesta má cíl. Ta nejlepší ale vede na terasu se zahradním nábytkem od Noely. Noela.cz.

0: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: I teď si můžete na webu CK.eti rezervovat báječnou dovolenou v Egyptě s odletem z Prahy. Skvělé ceny i česky mluvící delegáti samozřejmostí. www.ck.eti.cz
0: On air.
3: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
4: 17 hodin, jsou tu další krátké zprávy a Bára Purkártová. Digitální agentura a ministerstvo vnitra plánují na 13. srpna veřejný zátěžový test aplikace e-doklady před podzimními volbami. Do testování chtějí zapojit několik desítek tisíc dobrovolníků. Loni při sněmovních volbách totiž systém e-dokladu kolaboval. Teploty v Česku budou od středy stoupat nad 32 stupňů Celsia. Zpočátku budou především na jihu Moravy a ve středních a severozápadních Čechách. Ve čtvrtek a v pátek už na většině našeho území s výjimkou hor. V některých oblastech dál platí zvýšené riziko vzniku a šíření požárů. Minimálně 50 zraněných a jednu oběť si vyžádalo dnešní zemětřesení v Japonsku. Jak už od nás víte, na ostrově Kjúšú naměřili otřesy o síle přes 7 stupňů Richterovy stupnice. Škody na majetku jsou obrovské, stejně tak problémy v dopravě a energetice. Fotbal v Anglii bude testovat novinku. Půjde o pravidlo, které má zamezit zdržování hry taktickým ošetřováním brankářů. Tým by tak přišel na minutu o jednoho hráče z pole. Pravidlo zavedou nejvyšší anglické soutěže od nové sezony.
5: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
6: Přátelé, čeká nás teplý týden, respektive dneska, pozítří, popozítří bude rozhodně bez deště, potom už konečně skrápne a my si můžeme osvěžit ty naše vyhřátý hlavičky.
0: Práce končí, život začíná, jdeme na to Praho. Odpolední show Hit Rádia City s Dominikem Bršanským a Vincentem Navrátilem.
7: Pět hodin a k tomu přihoďte ještě dvě minutky. Když říkáme, že bude horko, tak můžeme říct, že dneska je vlastně i poslední den pro všechny, co mají rádi jakž tak přívětivý teploty. A co teprve ty noci?
6: Ale tak zase já si říkám, na to, jak to začalo na začátku, 40. Víš, jako vypadalo to 42, že fakt to s náma prostě sekne. Tak potom přišlo docela dlouhý období, kdy to bylo fajn. Takže teďkon zase máme takový jako koupálkový období. Hele, pojďme se v tom naučit žít, protože tohle nás prostě teďkon čeká. Takže všichni trošku opatrnější s těma emisema, no ale hlavně na koupák.
7: Na koupálko. A připravujte svý děcka.
0: Hit Radio City.
7: Imagine Dragons, připravíme je i co se hudebního vkusu týče.

0: Na Hit Radio City 9 minut po páté, Linkin Park. Hezké úterní odpoledne. S vámi Vincent a Dominik. A já, Dominik, žasnu nad tím, jaký život manželský měl Dolph Lundgren. Dolph Lundgren, kamarádi, dneska dlouhý den. Zkrátka on si představte, měl s manželkou zajímavý deal. Už jste o tom slyšeli, platil měsíčně 60 000 dolarů jako povolení k podvádění. Díky tomu prý měl dokonale harmonický stav. Vztah.
1: Hele, a byl to nějaký jako paušál, nebo platil jakože za každej tu nevěru a vycházelo mu tak?
0: Paušál. Jo.
1: A jak si ona jako nastavila tu cenu?
0: Fixní částka, no tak asi si říká, kolik jí stačí na nějaký serepetičky, nákupy, co má ráda.
1: Ale já si říkám, víš co, když jim to vyhovuje, obou dvou, protože ona si jako nastavila tu částku až podivně vlastně jako nízko.
0: 60 000 dolarů.
1: No, ale... Jako hele, ten týpek, je to Dolph Lundgren, je to prostě 6-metrovej prostě nařachaný, vysokoškolsky studovaný inženýr, akční hrdina, který má zároveň i fištron, očividně na to možná káplu.
0: Hele ne, tuhle linku s tebou nepůjdu, protože jasně, žádný prachy, žádný se nemůžou rovnat snad manželskému svazku, lásce pravé.
1: Hele, tak víš co, ať přijde Dolph Lundgren a ty mu to řekně do ksichtu, jsi takovej frajer, řekni mu, děláš to špatně.
0: Takhle, já neříkám, že mezi celebritami, ale mezi námi, běžnými normálními smrtelníky, to by nefungovalo, to ne.
1: Přátelé, já mám takovej nápad. Víte co, zkusíme si to, protože já očividně Dolfa neobhájím, jo, protože tady není. Ale možná, kdyby tady byl někdo z vás, tak ho obhájit dokážu. Já mám výzvu, Dominiku, o co? Že nám někdo napíše něco příšerného, co v životě udělal.
0: Svěříte se?
1: A já se ho tady pokusím obhájit. Přísahám, že neřeknu jméno toho, kdo nám napíše. Jo, bude to naprosto anonymně. Takže pište na 777-937-777. Napište nějakou hroznou věc, kterou jste v životě udělali. Já se ji pokusím obhájit a Dominik se pokusí mě vyvést z omylu.
0: No, já budu soudce a ty samozřejmě ďáblův advokát. Tak ještě jednou 777-937-777 a napište tu nejhorší věc, co jste kdy udělali.

0: 17 hodin a 14 minut. Kamarád na Hydrádiu City, s vámi Dominik a taky Vincent, který už několikrát v éteru dokázal. Přátelé, Vincent několikrát v éteru dokázal, že dokáže zastávat jakýkoliv názor, obhajovat kohokoliv. Tak jsme toho využili.
1: Ano, řekli jsme, ať napíšete nějakou hroznou věc, kterou jste v životě udělali, a já si ji pokusím samozřejmě anonymně obhájit.
0: Přišlo dost věcí, překvapivě jste sdílní.
1: Teda musím jako smeknout klobouk, protože já bych to nenapsal, ale vy jste frajeři. Takže píše mi, vyspal jsem se s manželkou svého šéfa, abych jí mohl vydírat a nevyhodili mě z práce.
0: To je hřích.
1: A já jdu teďkon tady to obhájit, aby to bylo morálně v pořádku.
0: Tak, já budu soudce.
1: Já se protáhnu. Tak představ si, že tady ten pán, on byl kardiochirurg, dětský kardiochirurg.
0: Jasně.
1: A věděl, že druhý den mu má na sál přijít prostě malej chlapeček, který potřebuje operaci srdce, a nikdo kromě on to prostě nezvládne. Takže on se musel vyspat s tou manželkou svého šéfa a musel jí vydírat, aby zachránil život tomu malému chlapečkovi.
0: Protože kdyby ho vyhodili, že, tak nemůže pracovat dál. Máš pro to svoje tvrzení nějaký důkazy?
1: No jistě, že ano. Ten malý chlapeček, ten tady byl. A ten malý chlapeček vyrostl, stal se dokonce rádiovým moderátorem a jsem to já. Tím pádem bych chtěl poděkovat panu doktorovi Fikniho. Fikniu. Je to Japonec. Že mi zachránil život.
2: Zlepši si náladu.
1: Já myslím, že obhájeno.
0: Já myslím, že nemusíš skládat ani advokátský zkoušky. Kdo bude chtít Vincenta, napište mu u soudu.
1: Ano, přijedu, ale musíte mít nějaký japonský jméno, jinak jsme v háji.
0: A díky, ve vašich příbězích brzy zase zalovíme. Kaigo odpoledne na Hydrádiu City.
1: Kaigo, to zní jako Fikniu. Jo, mám pro něj případ.

0: tak proti těm čtyřicítkám bojujeme aspoň tím, že se jim přizpůsobíme. A za chvilku i s dalšími hity. Jsme zpátky.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Tohle už se nám taky pěkně dostalo pod kůži. Krištova domy Aladža na Hit Radio City v 17:30. Hezké odpoledne, Praho. Hele, co se nám dostává pod kůži, to je taky jedna skutečnost a jako chlapi bychom se o to měli podělit, říct si to otevřeně. Prosím, my chlapi neumíme balit. Umíte balit na výlet?
1: Počkej, jo, balit na výlet, to jsem potřeboval vědět. My chlapi neumíme balit. Řekni mi ale prosím tebe, já když si balím, tak já si mám takový problém, že já buď balím příliš málo, anebo příliš mnoho. Jo. A hlavně já bych potřeboval vidět, jako co mám zbalit. Víš, jak se balím já, že já vlastně jdu a všechno si na sebe hypoteticky obleču. Takže si řeknu, mám všechno v této části těla, mám všechno na toto část těla, mám všechno na tuto část těla.
0: A kdyby se v těch částech těla dělo cokoliv, bude to stačit, ten počet kombinací, co mám? Vizualizuju si taky, kam chodím na ty dovolený, určitě to máte stejně. No jo, jenže víme, přesně teď se vrátíme na začátek, bude toho málo nebo hodně. A proto musíme pochopit mozek ženy, jak balíte vy?
1: Jak balíte ženy?
0: Já na výlet.
1: Jo, co?

0: Vzali nás krátce před 6:45 vzali do ráje a my vás tam chceme vzít taky. Naštěstí ne my dva s Vincou, ale vás všechny posluchače, my celé Hit Radio do parku.
1: Máme tady takovou hádanku pro všechny detektivy. Kde můžete najít pokáče, jasmin, lollipops a improvizovanou show komikace?
0: Já dám indicie, jo? No, jako tvůj bakalář Watson.
1: Ano.
0: Je to zdarma.
1: OK, to už
0: pro
1: je dost
0: celou podezřený. Rodinu a teď ta největší nápověda, je to 30. července, tedy už ve čtvrtek.
1: A teď už jenom zbývá přijít na to, kde to bude. Parukářka.
0: Podívej se. Jak jsi to poznal?
1: Máš to napsaný na čele. City piknik.
0: Večeři začínáme.
1: Přijďte na to.
0: Parukářku. Parukářku.

0: Reklamy byly dlouhé?
1: No jo,
0: ale my z něčeho moderátory platit musíme. Dej si odpolední show Hitradio City.

0: Platonická láska nás všech mileniálů na Hit Radio City. Posloucháte Vincenta a taky Dominika, kteří krátce před šestou musí říct ahoj. Dozvěděl ses dneska, Vincente, něco?
1: Já jsem se dozvěděl, Domenečku, můj milovaný, že rozvod se ti může nevyplatit. Představ si co, já jsem to do teď nevěděl.
0: Ty jsi myslel, že to lidi dělají jen tak, jako...
1: Já jsem si říkal, že prostě už jenom asi chtějí, víš, jako začít nějakou novou etapu životní a že prostě už jenom spolu nechtějí bejt. A víš, že oni existují lidi, kteří si dělají zlý věci po rozvodu, jako že se třeba ukradnou 23 miliard korun? Věděl jsi to?
0: No věděl, po dnešku ano, takže jsem se něco dozvěděl.
1: Takže proto jsi 10 let se svojí holkou a stále žádná svatba? Asi radši končíme,
0: veď? Zítra od 3, těšíme se na vás!
2: Hit Radio City. Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Pozor na nehodu v Libni. Došlo k ní v Čuprově ulici, kde havaroval osobák. No a tradičně to stojí na Černáku v obou směrech, tak i tam hlavně pevné nervy. Vaše další dopravní info volejte k nám na číslo 777 937 777.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Radia.cz.

0: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. I teď si můžete na webu CK Eti rezervovat báječnou dovolenou v Egyptě s odletem z Prahy. Skvělé ceny i česky mluvící delegáti samozřejmostí. www.ckety.cz
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 18 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkártová. Správci Krkonošského národního parku vyzývají návštěvníky, aby i

0: hned hlásili jakýkoliv zárodek možného požáru. Varovali také před používáním přenosných vařičů v přírodě. Riziko vzniku požáru v příštích dnech kvůli vysokým teplotám poroste. Pohonné hmoty na benzínkách i přes pokles ceny ropy zatím nezlevní. Nafta bude v příštích dnech naopak dál zdražovat. Její cena stoupne až o korunu. Cena benzínu by pak mohla stagnovat. V případě, že příměří na Blízkém východě bude pokračovat, mohly by ceny paliv začít zlevňovat během srpna. Italské Benátky letos vybrali na vstupném do ostrovní části města 5 milionů eur. Přepočtu přes 120 milionů korun. Poplatek má regulovat jednodenní návštěvy v historické části města. Od pondělí už se ale neplatí. Avizovaná vedra opět mění sportovní program. Kvůli očekávaným tropickým teplotám začne sobotní dostihový meeting v Pardubicích už v 9 dopoledne. Organizátoři se rozhodli časový program upravit, aby zajistili co nejlepší podmínky pro koně i návštěvníky akce.
1: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozů Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojacek.cz.
2: V noci nás čeká jasno až skoro jasno, nejnižší teploty 15 až 11 stupňů a zítra už tropický den, nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů, na severovýchodě kolem 27 a k tomu jasno až polojasno. Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině, s vámi už Kateřina Pechová, čeká nás další porce toho nejlepšího z 80., 90. a taky milénia. Takže k úternímu večerku naprosto perfektní večerku. No, i tak se to dá říct. 18. hodinu odstartují Connells a jejich song 74 to 75. Tak si to užijte.

Carlyle s námi v éteru Hit Radio a krásný večer. No prosím vás, teď se na nás ženou ty vedra, jo, tak je možný, že vám třeba něco na zahrádce oschne. Jo, může se to stát i ve veřejném prostoru. Naštěstí můžeme sáhnout na Slovensko a nechat se inspirovat, jak tohle vyřešit, jo. Tam totiž se v areálu jedné kulturní organizace rozhodli, že jedno takový podlouhlý hezký křoví, který jim bohužel uschlo, což se stát může, takže aby to vypadalo hezky hned, jo, tak to vyřešejí velmi kreativně a nastříkali to zelenou barvou. Je taková hezky jedovatá ta barva, jo, jak tak nějak jako spreje, bývají. Krásně to vypadá, výborný. Oni teda říkají, že je to samozřejmě dočasný jenom na ten festival, co tam teď budou mít, a pak to hnedka samozřejmě vyřeší správně. Já nevím, já se strašně těším, až třeba během toho festivalu začne třeba pršet, jo, nebo ono bude stačit, že do toho někdo spadne a bude celý zelený. No tak kdybyste nevěděli, co s vaší zvadlou zelení, teď už víte, jo, stačí koupit sprej, nastříkáte a ono to den, dva vydrží. Jo. I tak se to dá dělat. Není to dobrý, ale dá se to tak dělat. Co bude rozhodně mnohem lepší, je pustit se do dalších hitů. Za chvíli Gorillaz a teď Darude a Sandstorm.

Tohle jsou Gorillaz, posloucháte Hit Radio, krásný večer. Krásný, teplý večer, ano, otepluje se, jde to nahoru, budou třicítky, respektive přes třicítky, takže zhluboka dýcháme. Dneska v noci má být ještě relativně chladno, tak prosím vás, vyvětrejte. Jo, ono se to potom bude hodit, ta troška studeného vzduchu, co dojde k vám do ložnice. A my se za chvilku dáme tuhle romantiku. Donna Lewis, I love you always forever. K tomu Midnight Oil nebo Marek Ztracený.

Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána,

Jo, jo, už za 10 dní na letní. Marek Ztracený v éteru Hit Radio. Ale prosím vás, teď tady mám jednu strašně důležitou věc. Jako fakt, normálně se pozastavte, možná jdete zrovna dělat večeři, jo. Prosím vás, dneska je to 440 let, představte si to, rok 1586, kdy Sir Thomas Harriot představil poprvé v Evropě brambory. Taková blbost. A vemte si, co všechno pro nás brambory znamenají. Já třeba se přiznám, že bez brambor bych žít nedokázala. Jo? Ať už plně jenom prostě brambory na loupačku, ale třeba taková bramborová kaše, jo? Hranolky, bramboráky, takových věcí, co se z jedný blbý potraviny dají udělat. No a je to dneska právě 440 let, co nám je tady Sir Thomas představil v Evropě. Tak kdybyste ještě nevěděli, co dneska k večeři, tak si je dejte. Na jakýkoliv způsob, to nechám na vás. A k tomu doručím další hity. Právě teď Basic Element a The Promise Man.

To jsou zase pecky, co? Daryl Hall a Joan Oates právě teď na Hit Radio. Krásný večer všem, 6:45, úterý, ano, těsně před vlnou veder, pohodička zatím ještě stále, no ale co hlavně, tak ano, my si dál budeme dávat to nejlepší z 80. 90. milénia. A věřím, že minimálně některý z těch songů vás prostě přinesou zpět a hlavně, vám zvednou náladu a to je nejvíc. Cítíte, jak se to úplně k tomu úterý hodí? High in Motion, Chris de Burgh, už za chvilku k tomu Pet Shop Boys nebo Sugar Babes.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg, červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90 a milk folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hit Radio.

krásný večer, 19. hodina je tady, s vámi Kateřina Pechová a hlavně ty nejvíc nejlepší songy. Ne, nekecám, fakt. Moose Tea a Hot and Juicy, Horny 98, právě teď do vašich uší, tak hezký večer.

Chris Isaak a Wicked Game v éteru Hit Rádia. Krásný večer. No pozor, pánové, děláte si srandu ze svých partnerek? Dámy, nechte je. Já vím, že někdy je to v takový té situaci, kdy vy už reálně jste úplně, úplně šilený a oni ještě tak jako udělají, ještě si trošku přihodím, ale na druhou stranu, u mužů to redukuje stres o 90%. To, že si z nás můžou dělat legraci. Jo, jasně, zákonitě prostě buď vybuchne on nebo vy, no tak věda říká, že lepší, když nakonec vybuchnete vy. Nevadí. Tak pak hold budete pánové jednu noc spát na gauči, ono se to zase srovná. Ale jo, tyhle ty vaše forečky očividně vám pomáhají. Takže nepřestávejte, dámy, já vím, že občas je to příšerný, ale nechte je. Jo, oni budou, nebudou tak vystresovaní, takže potom zvládnou víc domácích prací. Samozřejmě, jo, je to logický. Takže ano, můžeme říct, že je biologickou nutností mít doma někoho, z koho si můžete legálně utahovat. A to je vlastně super. Občas se u toho možná zasmějete dokonce oba. Já doufám, že tohle si užijete všichni. Vangelis a Conquest of Paradise.

Pink je prostě vždycky skvělá. Souhlasíte? Don't let me get me, vy posloucháte Hit Radio. Moc hezký večer vám přeju, je úterý, 7:45, pohodička, doufám. Co, máte pohodičku nebo jste v práci třeba? Klidně napište 777-937-777, kdo z vás si užívá pohodu doma a kdo z vás naopak ještě dřepí v práci. Jo, někdo to dělat samozřejmě musí. Hold i takový místa pracovní jsou a díky, že tam jste v té práci. No a vy, co jen tak odpočíváte, tak užívejte i za všechny ostatní, jo? Soundtrack máme úplně pro všechny, přísahám. Jennifer Lopez, taky Lucie, nebo Vem už za malou chvilku.

0: Battle is that.
1: Mír a sír, geniální kombinace Lucie a skamenělý dítě. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. Máme tady jeden hrozně romantický příběh. Mně se třeba líbí moc, jo. A vy třeba, pokud taky nechcete tlačit na pilu ve vztazích a nikam se neženete, hele, tohle je ta dokonalá ukázka, jo. 90letá paní si teď vzala svého 95letého snoubence. A to prosím pěkně, po pouhých 64 letech randění. Jo, to je v podstatě ještě doba hájení normálně. 64 let v takovým tom testovacím provozu. Tam je super to, že oni se teď berou, jo, 90 let a 95 let. Je už se překvapí. Ona přesně ví, jestli to prchínko on dává dolů, kde všude nechává ponožky. On taky ví, čím ji spolehlivě vytočí. To je naprosto dokonalý. Jo, ty dva se tak dokonale znají. Není tam žádná hrozba tchyní, že jo, pač ta už pravděpodobně není mezi námi, jo. To se dá tak nějak čekat. Je to v podstatě úplně skvělý filtr i na všechny svatební stresy, protože v tomhle věku už asi nechcete nějakou 12-hodinovou veselku, se kterou se chcete chlubit celému světu na Instagramu, že jo. To je vám jedno. Jen jste se rozhodli po poctivé době se prostě vzít. A je to super. Já si úplně představuju tu svatební noc, jak se sejdou, namažou se navzájem tím voltarenem a pak si jenom ťuknou tou skleničkou na zuby. Oh. Romantika jako blázen. K tomu další hity. Za chvilku DJ Bobo, teď Jerry Halliwell a Colin.

DJ Bobo a Freedom, posloucháte Hit Radio. Krásný večer, 7:45. Co? Už vám začalo být dneska horko? Bude hůř, je to tak. Další vlna je tady. Ale tak zase můžete se opálit. To je pozitivní, nepřehánějte to teda ani s tím opalováním, jo. No a budem doufat, že to nebude tak dlouhý a nebude to tak příšerný, no. On nám nic moc jiného jako nezbývá, než doufat, že jo. Jednu jistotu máme. Jednu jo. Tu spoustu skvělých hitů z 80. 90. a milénia. Za chvilku už třeba Bad Boys Blue nebo R.E.M.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna. Hezký večer, 8 hodina je tu, s vámi Kateřina Pechová, samozřejmě to nejlepší z 80., 90. a milénia.

Cruel Summer a Ace of Base na Hit Radio. Krásný večer. Na pozor, teď nás čeká totiž jeden hodně zásadní song, jo. A je to song z roku 92 od Michaela Jacksona. Jmenuje se Heal the World a je to velmi protiválečná balada, humanistický poselství. V podstatě je to o výzvě k tomu, abychom jako lidstvo byli lepší, abychom vytvořili lepší svět pro budoucí generace a taky k pomoci lidem v nouzi. A mimochodem i ten videoklip k tomu je unikátní, protože v něm vůbec právě sám Michael Jackson není. Naopak, jsou tam lidi, kteří tu pomoc potřebují. A sám Michael říká, že považoval tenhle song za jeden ze svých, na který je vůbec kdy nejpyšnější. A to je moc hezký. Takže tohle poselství posíláme do světa. Michael Jackson a Heal the World.

0: You Spin Me Around, Dead or Alive, posloucháte Hit Radio. No, samozřejmě osmdesátky, devadesátky, milénium, o tom je Hit Radio Classic, jo, to je jasný. No a pokud byste třeba potřebovali namotivovat k nějakému pohybu, jo, tak jeden song je na to naprosto dokonalý. Někteří z vás možná už tuší. Okamžitě jdete vybíhat náhodný schody, jo? Dobře, takhle večer to nepřehánějte, můžete si cvičení třeba jenom představovat. Survivor, Eye of the Tiger, už za malou chvíli.
1: Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio.

Tohle už je klasika. Miroslav Žberka a Marta, co bolí, to přebolí. Posloucháte Hit Radio. Přeju krásný večer vám všem. No a prosím vás, na dnešek kapesničky a něco na nespavost. No, je to tady zás. Hele, dneska opět specifický úplněk, jo. Dneska je jelení úplněk v Kozorohu. Zní to, jako kdybych vás chtěla vytáhnout do lesa, není to tak. Má to znamenat, prosím vás, jediný, jo. Disciplína versus emoce. Takže budete mít chuť dodělat všechny resty někdy z roku 2019, ale zároveň se vám dost intenzivně bude chtít brečet třeba u reklamy na jogurt, nebo jako my fajnšmekři u takových těch tyčinek pro pejsky na zuby. No nic, jo, v pohodě. Prostě Kozoroh je suchár, ale zároveň úplně k drama, tak se to ve vás asi bude prát. Takže dost možná se přistihnete o půlnoci, jak jste vyndali obsah ze všech skříní v kuchyni, rovnáte je a u toho přemýšlíte o smyslu života. Tak ať či tak, tak prosím vás, držte se a užijte si to. Jo, další hity, tohle už je Gina G. We'll be right back.

Supertramp právě teď v éteru Hit Rádia a krásný večer všem. Blíží se nám 9:00, já se tak s vámi budu pro dnešek pomalu loučit. Přeju vám krásný zbytek večera, zvládněte to úplňkový úterý, jo, držte se, věřím, že to zvládnete levou zadní, jo, dobře. Mějte se moc hezky, uslyšíme se společně zase zítra přesně v 6:00 večer, no a za chvilku pošlu třeba jednu Sandru. Tenhle song je prostě Everlasting Love. K tomu tu Unlimited nebo Linkin Park. Mějte se hezky. Ahoj.

0: I'm Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hey, this is Ava Max.
3: All the hits.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: I'm Ariana Grande.
3: It's Hozier.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.